A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

po tetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Zdraví vás Vlasta Suk. A když jsme u toho, tak kromě toho, že vám hrajeme hezky česky, taky můžete objednávat písničky. Ano, na vaše přání hrajeme každý večer vždy od 19 hodin. Tak pokud byste chtěli někoho potěšit, nechat zahrát k svátku, k narozeninám, k výročí, nebo jen tak, to už necháme na vás. Jednoduše navštivte naše webovky, vyplňte formulář, odešlete a o vše ostatní se postaráme. Napište v předstihu ideálně 2-3 pracovní dny předem přes naše internetové stránky radioblaník.cz.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Ve druhé polovině noci bude od západu přibývat oblačnosti. K ránu se ojediněle přidají přehánky. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů. Středeční obloha bude zatažená až oblačná s lokálními přehánkami. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky četnější. Ojediněle i bouřky. K večeru budou ale srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty od 18 a na západě do 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.

Krásný a nižší narušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Vladníku přeje Vlasta Suk. Pojďme se podívat, kdo dnes slaví svátek. 9. září v kalendáři Daniela. Jedná se o jméno hebrejského původu, takže milé Danielky, všechno nejlepší. 73. slaví český písničkář Slávek Janoušek. A pak tady máme taky hudebníka, bývalého člena kapely Eurythmics. Dneska slaví 74. Dave Stewart. A v tento den v roce 1912 nás opustil český spisovatel Jaroslav Vrchlický. Pojďme ještě taky do minulosti, do roku 1976, kdy jedna německá televize začala vysílat seriál Včelka Mája. Už je to 50 let. Neuvěřitelné. Já vám všem přeji krásnou noc, ať už nás posloucháte kdekoliv, a posílám další hezké české písničky.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Ve druhé polovině noci bude od západu přibývat oblačnosti. K ránu se ojediněle přidají přehánky. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů. Středeční obloha bude zatažená až oblačná s lokálními přehánkami. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky četnější. Ojediněle i bouřky. K večeru budou ale srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty od 18 a na západě do 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz

poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Svijany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsvijany.cz

0: Stále posloucháte Rádio Blaník s Vlastou Sukem. Noční vysílání ještě nekončí. V pět se na vás těší skvělý kolega Martin Císař, který vám opět mezi pátou a šestou bude hrát jenom hezky česky. No a pokud nemůžete spát a jste třeba na počítači, koukněte na naše webovky, máme tam totiž e-shop. www.radioblaník.cz e-shop tam zadáte a pak se můžete těšit na to, že si vyberete nějaký pěkný upomínkový předmět s naším sluníčkem. Politr, máme tam klobouky oblíbené, ano. Máme tam taky zrcátko, rybičku, máme tam flešku, třeba svačinový box a tak dále a tak dále. Takže doporučuju kouknout na stránky radioblaník.cz a něco pěkného si zakoupit a ostatně to může být i hezký dárek pro někoho z vašich známých.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Nosím černý

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 9. září, dnes má svátek Daniela a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Ve 3 odpoledne začíná na fotbalovém hřišti v Jílovišti u Prahy slavnostní akce Celní správy České republiky, a to při příležitosti 30. výročí výcvikového zařízení služební kinologie. Kino Sokol v Nymburku hostí o 6. večerní zahájení výstavy sochaře Čestmíra Sušky s názvem Obydlené město. V Plzni začne mezinárodní festival Divadlo a potrvá do 17. září. V Jičínské Husově ulici proběhne v Zámeckém parku zahájení 36. ročníku festivalu Jičín město pohádky, potrvá do 13. září. Ve 4 odpoledne se můžeme těšit na otevření dětského městečka v Hodonínské Bažantnici, které v roce 2021 poničilo tornádo. V Litovli probíhá druhý ročník polní výstavy Den zemědělce. Představí přehlídky odrůd i praktické ukázky práce zemědělské techniky. A nakonec se přesuneme do naší metropole. Tam začíná dvoudenní veletrh dekorací a dárkového zboží for dekor, a to v pražském veletržním areálu. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
1: Masožrouti pozor, Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.

0: jak vypadají vaši oblíbení moderátoři
1: a kde všude nás naladíte.
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
2: Skvělé ráno, hezký den, je tu středa s datem 9. září a vy posloucháte Rádio Blaník, za to děkujeme.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Je pravdou, že počasí bych mohl nabídnout trošku lepší, minimálně takové, jako bylo včera, ale bohužel to už dneska nebude. Jo, pravdou je, že bude ráno a dopoledne ještě na východě republiky. Tam očekávejte teploty ještě místy do 31 stupňů, ale od západu se nám teď už zatahuje obloha. Očekávejte dešťové přehánky, odpoledne a k večeru déšť intenzivnější a nebudou chybět ani bouřky. Teploty nám spadnou zhruba o 15 stupňů, takže dnes přes den očekávejte maximálně 17 stupňů Celsia. Jak jsem říkal, na východě tam to ještě může být
3: 1.30. Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
2: Dobré ráno, pohodový celý den vám přeji. Od mikrofonu nabízím českou hodinku a také jednoho báječného českého zpěváka. Ten tu bude v 16 hodin hostem pořadu Pepovi Parťáci. A pokud se ptáte, kdo to bude, no tak abych to řekl teď, jedno jediné jméno, to neřeknu. Já vám ho představím trošku podrobně už za malou chvíli v našem vysílání. Tak hezky česky pro vás, ode mě přání hezké středy.

0: Pěkné ráno, hezkou středu, posloucháte Rádio Blaníka, já vám přeji krásné stávání do nového dne. Je 9. zářijový, nicméně 7. září slavil narozeniny náš host. Ano, to je herec a také zpěvák a model z otcovy strany na půl Kurt. A je pravdou, že vlastně jeho nevlastní otec byl kriminalista Miloslav Dočekal, který ho přes svého přítele Jiřího Kodeta přivedl dokonce k herectví. A znáte tuhle písničku? Já vás slyším jasně, kdo by ho neznal, to je písnička, kterou zpívá Sagvan Tofy. Ano, Kamarád do deště. Dnes bude hostem pořadu Pepovi parťáci. Začínáme v 16 hodin a těší se kolega Pepa Černý. A s ním dnes Sagvan Tofy. Užijte si to, bude to určitě stát za to.
1: Připomeňte si rok vašeho života.

0: Raní Blaník dál přeje krásné dobré ráno. Od mikrofonu zdraví Martin a za chvíli jsou tu další ranní zprávy. Daniela, to je hezká česká písnička, kterou má v repertoáru skupina Lucie. Ale Danieli právě dnes také slaví svůj svátek, tak všechno jen to nejlepší. Hezké ráno. Je 9. září. Ať se daří.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Svítí.
2: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Kdekoliv na světě
1: a 24 hodin denně.
2: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
1: na našem webu radioblaník.cz.
3: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
4: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
3: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Poslanci přehlasovali senátní veto. Obchvat u Libec u Jičína na D35 se přijde na zhruba miliardu korun. Na stavbu silnice o délce přes půl druhého kilometru má ředitelství silnic a dálnic pravomocné stavební povolení. Práce začnou v listopadu. Karlovarský kraj chce zachránit rašelinový pavilon, který byl součástí císařských lázní. Historická budova několik let chátrá, hlavně kvůli vzlínání podzemní vody. Hejtmanství nyní hledá jeho další využití. V katedrále v Oslu se bude konat dnes státní pohřeb norského krále Haralda V. Ten zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Na obřadu budou hlavy řady států. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Zatímco v Čechách bude už dnes deštivo, na Moravě a ve Slezsku se budou ještě držet tropické teploty. V Čechách bude už od rána zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně bude déšť od západu četnější. Srážky budou ustávat k večeru. Na Moravě a také ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno až polojasno. Déšť se objeví až později. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě a během dne se bude postupně ochlazovat. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: ale že to hraje, je to paráda, česká hodinka, jo jo, parádní hodinka mezi 5. a 6. pokračuje za chvíli dál, teď míříme na hokej.
1: Fandíme hokej.
0: Úterý 15. září začne hokejová extraliga a čekají velké výročí 90 let od prvního ligového zápasu na území Československa. V neděli 3. ledna se proto chystá 33. kolo ve stylu retro, kde nastoupí týmy ve speciálních historických dresech. A jakou letos čeká vedení extraligy návštěvnost, to nám prozradí sám ředitel soutěže Martin Loukota.
2: Ta meta pro nás, když to řeknu v základní části, je v poslední době prostě nastavená tak, že 2 miliony diváků, nechci říct, že je povinnost, ale je to něco, k čemu jako zlížíme. Plus pak záleží na playoffu, kolik se hraje celkově utkání, kde se ta návštěvnost pohybuje zhruba na v součtu prostě 2,5 milionů, podle toho, jaké vlastně týmy se dostanou do playoffu, jak velkou mají kapacitu těch hal. Takže my určitě chceme atakovat ty 2 miliony a pevně věřím, že můžeme překročit i ten celkový rekord.
0: Tak nezapomeňte, že v úterý 15. září to všechno vypukne. A přejeme pěknou podívanou a ať padne i rekord. Za chvíli už kolega Petr Slíva a dobré ráno. Mějte se skvěle, užijte si den s námi, s Blaníkem.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.

0: Petr Rezeka, nejkrásnější dešť na Blaníku. To je to, co nás dneska možná taky čeká. Ale k tomu se postupně dostaneme. Teď k tomu, co vás čeká v té příští hodině. Tam bude Lešek Semelka. Verona. I Marie Rotrová. Protože i po šesté to na Blaníku bude hezky česky. Dneska je středa 9. září, teď je 5:53.
1: Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
1: Babí léto.
0: Burčák.
1: Skvělé jídlo.
0: Víno.
1: Příjemná atmosféra.
0: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
1: Pohoda.
0: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
1: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
0: Generální partner je Centropol Energy.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Rádio Blaník.
1: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
4: Hezké ráno, dnešní obloha bude hlavně v Čechách oblačná i zatažená, také musíme počítat s deštivým počasím a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 25 stupni Celsia, ale během dne se bude postupně ochlazovat. O něco tepleji, hlavně o něco víc, bude také na Moravě a ve Slezsku, tady můžou být ještě teploty do 32 stupňů. Sem dorazí déšť o něco později a také se bude postupně ochlazovat.
3: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
4: Policie i celníky čeká speciální cvičení. Evropská unie a Kanada chtějí posílit spolupráci. Linda Nosková bojovala o semifinále US Open 2,5 hodiny.
1: Rádio Blaník.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na hranici se Slovenskem začne 24-hodinové cvičení. Policie si během něj vyzkouší znovu zavedení hraničních kontrol. Akce, do které se zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh a 60 celníků, prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. K zásadním dopravním komplikacím by kvůli tomu docházet nemělo. Brno pokračuje v otevřenější výuce o menstruaci a dospívání. Loni si speciální workshopy vyzkoušely 3 základní školy a letos se do programu přihlásilo 40 škol z celého města. K tomu, komu je určený, dodává za magistrát Zdeňka Obalilová.
5: Workshop Moje první menstruace je určený primárně pro 4. ročníky. Většina škol ho ale nabídne i páťákům a páťačkám. Loni zapojené školy vyzdvihovaly otevřenou a bezpečnou atmosféru programu a aktivní zapojení dětí. Lektorky vedou program profesionálně, citlivě a zároveň srozumitelně s ohledem na věk dětí.
4: Do všech základních škol zřizovaných městem navíc Brno dodává už 2. rokem menstruační potřeby. Evropská unie a Kanada směřují k novému všestrannému partnerství. To zahrne celou řadu oblastí od vzájemného obchodu až po strategické otázky obrany a bezpečnosti. Obě strany se tak snaží vybudovat novou a provázanější alianci, která by vyvážela globální mocenskou politiku v čele se Spojenými státy a Čínou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních 2 ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3, 6-7. Svou čtvrtfinálovou porážku Nosková označila za nevyužitou šanci a přiznala, že ji prohra bolí víc, než kdyby byla po jednoznačném průběhu. Utkání trvalo skoro 2,5 hodiny. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: S Petrem Slívou.
6: Dobré ráno, nejsem v tom sám, Adelka už dosvadbovala a je zpátky, takže vám přejeme dobré středeční ráno. Dneska je 9. září, Danieli slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Za minutu bude 6, no a i dneska ráno 9. září vám budeme proplácet vaše účtenky a o tom bude řeč už za chvíli. Teď Lešek Semelka, jste prostě nejlepší.

0: Na mě nečekej a Verona v dobrém ránu na Blaníku, ale kdo si počká, ten se dočká. Třeba proplacené účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ty se totiž budou proplácet zase zhruba za hodinu. Za hodinu někomu z vás, kdo jste poslali soutěžní SMSku.

Za co jste utratili peníze, co vám teď chybí v rozpočtu, napište nám to do SMSky, připište tu částku, taky vaše jméno, příjmení, odkud jste a celé to odešlete na 603 118 118 a po 7 hodině nezapomeňte poslouchat a buďte napřímo, protože můžu zavolat právě vám. Tak hodně štěstí. Teď Kamufláž, The Great Commandment a za chvíli se mrkneme na počasí, je 6 minut po 6.

0: The Great Commandment a Kamufláž na Blaníku a jdeme na to slibované počasí. Sluníčko, Rádia Blaník.
1: Rádio Blaník. Máme tady středu, láme se nám týden a jaká ta středa bude, tak to ví Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
2: Dobré ráno, tak aktuálně v Čechách převládá velká oblačnost a v pásu zhruba z Ústeckého kraje do Jihočeského kraje i prší. Na Moravě a ve Slezsku je naopak jasno až polojasno. No a pestré jsou i teploty. Na spoustě míst dnes měli tropickou noc, to znamená, že teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Například stanice Vidnava v Olomouckém kraji měla 46 stupňů, níže se zde teplota neklesla. Oproti tomu máme místa, kde je chladno, kolem 14 stupňů, například na západě Čech nebo na jeho západě Moravy.
1: Jak pestrý bude ten zbytek dne?
2: Tak pořád bude převádat rozdělené počasí. V Čechách čekáme hodně oblačnosti, hlavně odpoledne bude deštivo a večer zde bude déšť ustávat a na západě bude i ubývat oblačnosti. A naproti tomu na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a až později se vyskytne déšť, přehánky nebo i lokální bouřky. Teploty budou ve velmi širokém intervalu od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě území a v Čechách se ještě do toho bude odpoledne ochlazovat. V 1000 metrech na horách navříme kolem 16, teplej pak bude v Jeseníkách a Beskydech, tam kolem 22 stupňů.
1: Děkuji vám, hezký den a naslyšenou.
2: Mám taky krásný den, naslyšenou.
0: No a krásný den vám všem, nezávisle na počasí, teď je 6 hodina, téměř 11 minut a tohle je Maria Rotrová. A z Kořápky ořechů posloucháte Dobré ráno na Blaníku.

0: Cranberries a Zombie na Blaníku. Teď nevím, jestli to byla ta správná písnička, která měla v tuto chvíli hrát, protože teď jsme tam měli dát asi úplně něco jiného, takového slavnostnějšího. Možná něco svatebního, něco z tvého svatebního playlistu, Adele, protože ty jsi tam měla krásné písničky v playlistu. Co
1: jo,
0: to?
1: Děkuju moc. Tak byla tam třeba Báječná ženská. Byla
0: tam Báječná ženská, ano. Potom si pamatuju, jak jsem tančil na Ptáky jsme krátký, z čehož mě zadek bolel ještě v úterý. Tančil jsem v neděli, to bylo teda hodně velké, to se mrkněte na sociální sítě, možná to ještě někde najdete, protože jsem to tam dával, teď nevím, jestli do storička. No jak pak jsi užila tu svatbu?
1: Já moc, ale musím tedy říct, že všechno, co se říká, je pravda, strašně rychle to uteče.
0: Ano.
1: Člověk si nestihne ani sednout k jídlu, ale bylo to krásné, všichni byli hrozně příjemní, nestal se žádný velký průšvih, no a počasí bylo jako na objednávku, takže já jsem byla neskutečně šťastná, že jsem ten den takhle mohla prožít.
0: No já jsem v průběhu svatby zjistil, že se koná na tom místě, kde se natáčelo Peče celá země.
1: Je to tak, ale nebyl tam teda ten super stan, ve kterým pečou.
0: Ten tam nebyl, nicméně na tuhle tu počest jsme snědli všechny makronky, takže pokud jsi měla pocit, že se vám najednou ztratili všechny makronky, tak skončili u našeho stolu.
1: Je pravda, byli že jsem neměla ani jednu, to jsem ráda.
0: byli výborné, ale zase nezbyl dorno. Nicméně, my jsme se všichni shodli, že ta svatba byla vlastně taková strašně příjemná, že nebyla ani velká, ani malá, že to bylo příjemné. Moc se nám líbily kazašské tetičky od jedné tvé kamarádky.
1: Ano, to byly geniální. My jsme totiž asi 3 roky zpátky byli právě v Kazachstánu na svatbě a u jedné z těch tetiček jsme bydleli a my jsme se do nich tak zamilovali, že se infiltrovali až na naší svatbu.
0: No, nicméně tetičky mě poznali z Instagramu zřejmě, nebo podle Instagramu a přišli se mnou seznámit. A tak jsme to jako lámanou češtinou, angličtinou, ruštinou prostě nějak dali dohromady a do tetiček jsem se zamiloval.
1: Je pravda, že teta Natálie mi pořád reaguje na storíčka, to je pravda, ano, na Instagramu.
0: A že někdy uvidíš, tak je pozdravuji, jinak svatba se vyvedla, byla moc krásná, takže teď se jmenuješ Adela Malad.
1: Malad, ano.
0: Malad. Já ti budu říkat zatím Adélko a postupně se přesuneme k tomu novému příjmení. Paní Maladová, aby si lidé zvykli. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6.20. Radio
2: Blaník. Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKamen.cz.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěté jako miminko.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
5: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
7: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026?
8: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
7: Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebíla.com.
9: Přijďte, budu se na vás těšit, vaše Lucie Bílá.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
12: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
13: Faktury, faktury, faktury.
14: Trápí vás factoring?
13: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
14: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
13: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
14: Acema pokryje jakékoliv financování.
13: No tak to beru.
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
16: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
15: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
14: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
16: Bude vejdán.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
3: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
4: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
5: Radio Blaník, zprávy. Radio
6: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Průměrná sazba hypoték v září podle Hypo indexu meziměsíčně stoupla o 900 bodů na 5,51%. Zvýšila se po šesté v řadě, nejvýše od léta 2024. K tragické nehodě došlo v Plzni v ulici k Seřadišti. 17-letý řidič motorky tu včera narazil do svodidla, svým zraněním podlehl. Kvůli nehodě byl dočasně uzavřen jeden jízdní pruh D5 směrem na Rozvadov. Piloti nákladního Boeingu 767 před nedělní havárií v Miami zřejmě zvažovali přerušení přistání. Uvedl to americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě. Při nehodě zemřelo 5 lidí. Fotbalová Sparta udělala kvůli špatným výsledkům v úvodu ligy změny v realizačním týmu. Ukončila spolupráci s trenérem pro standardní situace a vedoucím fyzické přípravy. Dánský hlavní kouč Priske důvěru vedení má. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
8: S Petrem Slíbou.
9: No a za délkou vám přejeme dobré středeční ráno. Dneska je 9. září. Za chvíli se ještě vrátíme do úterka, protože tady byl další ranní host na telefonu, tak si dáme reprízu, pokud jste to nestihli. Za 3,5 minuty bude 6:30.

0: Láska je tu s vámi a Peter Nať, který vám zpíval na dalším letním koncertu Rádia Blaník v sobotu v Pardubicích. No a teď už ta slibovaná repríza včerejšího ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Rádia Blaník.
2: Dnešním ranním hostem na telefonu je herec, zpěvák, moderátor, tanečník a taky vítěz první řady Stardance Roman Vojtek. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, řekl jste to. Řekl jste tanečník, to je hrozný. Člověk jednou vyhraje Stardance. Je to už 20 let a lidi mě říkají tanečník, ale není to pravda.
2: Já jsem věděl, že tak budete protestovat, já jsem to tušil.
3: Přesto
2: jsem si to nedokázal odpustit, protože...
3: Oni to píšou na těch internetech, no tak znáte to, tak co se píše, to musí být pravda přece.
2: Takhle ono, na internetu píšou ještě podnikatel.
3: Jo, to je tam z devadesátek, já jsem devadesátkový podnikatel, někdo tam tehdy napsal, já jsem byl spolumajitelem malého divadla a dubbingového studia. A celkem se nám dařilo v Brnéčku se svým kolegou Petrem Gazdíkem, ale pak jsme se vydali každý jinou cestou. A bylo to moc hezké období. Ale vlastně já se cítím jako podnikavý duchem celý život a zrovna ty jste mě zastihli v takové mé kancelářičce, kde tvořím jeden další projekt. Takže vlastně to je možná pravda.
2: No, vy to s těmi sociálními sítěmi vůbec umíte. Já jsem se zrovna díval včera, jak jste vařil dětem.
3: Jo, no tak hele, musím, já mám 4, oni by umřeli hlady.
2: Co bylo v tom hrnci, že se ptám?
3: Hele, tam nebylo nic. to bylo jen pro Instagram, ale normálně dětem vařím, samozřejmě nevařím tak dobře třeba jako moje manželka, jsem typický chlap, otevřu lednici, podívám se, co tam je a z toho něco uvařím bez receptu. Je to okruh nějakých 8, maximálně 10 jídel, ale my si vystačíme.
2: To boxování během toho vaření, to vám šlo. Romane, když vás mám na lince, otázka, kterou dávám úplně všem, nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
3: Jo. Vlastně, hele, takhle. Já se snažím být pozitivní člověk, ne úplně vždycky mi to jde, ale pokud všechno vyjde, tak budu po dlouhé době točit jeden seriál pro jednu z televizí a já mám taky pocit, že se stávám díky seriálu Vyprávěj takový retro herec. Bude to opět seriál z minulosti z 80. let a měl bych se tam potkávat se spoustou krásných jako herců a hereček, myslím tím jako umělecky krásný. Od ledna bychom měli točit. Samozřejmě, jak to tak bývá, nemohu ještě prozrazovat, že to není jisté, ale moc mě to potěšilo. Takže já po několika letech bych měl se pustit do takové větší práce.
2: Tak zlomte vás, nicméně co se týče seriálu Vyprávěj, já mám takový pocit, že se z něj stal novodobý mrazík, tím, že běží vlastně každý rok, takže jsem si to letos v létě opět užil vedle Funiase.
3: Hele, Funiase jsem taky koukal teďka párkrát a novodobý mrazík se mi líbí moc, no, já jsem to tak říkal, já už začítám být takový novodobý Strossmayer, respektive Karel Dvořák, no, hodně lidí mi, když někam přijedu, tak mi říká Karle, ale já se vůbec nezlobím, ani nejsem naštván, prostě já jsem rád, že mi život dal tuhle příležitost být u tohohle svým způsobem jedinečného seriálu a jsem rád, že za mnou strašně často chodí nejenom maminky, babičky, ale hlavně mi říkají, že jejich děti, malí, třeba se na to dívají a že je to hrozně baví, tak mám radost, že to zatím nestárne.
2: Zaplať pánbůh za to. Tak teda Karle, teda Romane.
3: Jasně.
2: Krásný den a naslyšenou.
3: Díky, mějte se všichni, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Roman Vojtek byl včerejším ranním hostem na telefonu, dal jsem vám video záznam zase na můj instagramový účet, mrkněte se tam, tohle už je Lucka Vondráčková a Strach, za chvíli ještě Otavan a teď jsou 4 minuty po 6:30, tak dobré ráno.

0: Tak ruce nahoru a vstávat, to byl Otava na Hands Up na Blaníku. 3 minuty před 6:45.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: To bylo zase teplotních rekordů, co včera padlo. Ale dneska už to asi na teplotní rekordy nevypadá, co Adel?
2: To ne, ale byla tropická noc, tak se pojďme podívat zatím na aktuální teploty. V Praze je stále přes 21 stupňů, stejně tak v Pardubicích, Ostrava hlásí 18, Olomouc 20. No a když se podíváme na západ, tak tady je tradičně chladněji, Plzeň a Karlovy Vary schodně 17 stupňů Celsia. Jinak dnes bude v maximech teplot do 32 stupňů na východě. Nicméně na západě ty teploty budou zhruba od 18 stupňů, takže dnes bude to rozpětí opravdu velmi vysoké a na horách bude okolo 16. Jinak v Čechách teď po ránu zataženo až oblačno s lokálním deštěm, postupně od západu dešť a přehánky budou četnější a k večeru budou zase upadat. Na východě bude ta situace opačná, tady začínáme převážně pod polojasnou oblohou a během dne se bude postupně zatahovat.
0: Kdo ví, jestli. To ne, že bych teda teď pochyboval nad tvou předpovědí počasí, ale to je název písničky, která nás čeká už za chvíli. Budou tady Kabáti na Blaníku.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
11: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
14: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
15: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
14: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
18: Co třeba na delfíny?
17: Do zoo?
18: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
17: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
18: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
19: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
20: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na dek.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: Kabátě, a kdo ví, jestli v dobrém ránu na Blaníku, tak jestli máte rádi víno a burčák, tak začíná právě teď ta nejlepší část roku a program Vinobraní je letos opravdu nabitý. Už tento pátek 11. září startuje Pálavské vinobraní v Mikulově, které potrvá až do neděle. Ve stejném termínu se koná Znojemské historické vinobraní a pokud to máte blíže do Prahy, tak třeba v takové Troji bude vinobraní na vinici svaté Kláry v botanické zahradě hlavního města Prahy v sobotu a v neděli 12. 13. a budeme tam my dva. S Adél, máš ráda víno?
1: Já miluji víno, já jsem k tomu byla naučená.
0: A jak to máš s burčákem? Piješ burčák?
1: Piju burčák, já jsem tak tradiční taková ta postupka, že jsem přes sladké víno došla k těm plnějším, k těm trpčím a kyselejším, ale řekla bych, že část té holčičky, co měla ráda sladké víno, ve mně zůstala, takže burčák je taková šťávička. No, to je šťávička. Musí být.
0: Takhle, ona je to šťávička, když to člověk vypije zavčasu. Mm-hmm. Většinou je to na vinici svaté Kláry, protože už to tam moderuju několikátým rokem, takže zaburčí ten burčák. V sobotu je to taková šťávička, lidi chodí popíjejí, jenomže v neděli už to má více alkoholu a tam vidíš, jak se všichni picnou najednou z toho úplně stejného burčáku. Takže uvidíme, jak to bude tentokrát. Nicméně je to velmi příjemné vinobraní, takže se na vás v botanické zahradě v sobotu a v neděli těšíme. Bude tam Děda Mládek, Illegal Band, bude tam Emma Smetana a Jordan Hatch. Myslím si, že si to všichni tak jako prostě budeme užívat a budeme popíjet a budeme si povídat a třeba i něco vyhrajete. Těšíš se?
1: Těším se moc. Já jsem včera byla v zoo a úplně jsem tak koukala na tu vinici svaté Kláry a říkala jsem si, jak to bude krásné o víkendu.
0: Já mám strašně rád tu pražskou botanickou zahradu, je to tam prostě velká pohoda. Teď OMD a Made of Orleans a za chvíli už se mrkneme na zprávy. Teď je 6.52.

0: do Orleansa. OMD na Blaníku chvilku před 7 hodinou. A po 7 se budou proplácet účtenky, ale taky se budeme hrát třeba tuhle písničku. Jestli se blížím k cíli, bude i Franta Nedvěd. Kočovní herci tu jsou, má i kvetou. A bude i skupina Opět a Radeček. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 7, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
7: se to má podařit. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Burgermaniaci pozor!
9: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách bude dnes většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou ustávat až k večeru a nejvyšší teploty během dne vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
3: Podle Global Assistance nejsou v severních Čechách vůbec žádné nehody a tak připojíme některá omezení řidičům. Samozřejmě gratulujeme. V Liberci v Ukrajinské ulici probíhají stavební práce a místo zůstane zavřené do konce září. Pozor dejte také v Teplicích v Metelkově ulici mezi ulicemi 14. října a Palackého, kde je do odvolání ulice zjednosměrněná. Šťastnou cestu.
5: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Sněmovnou prošlo prezidentovo veto. Záchranáři zasahovali u dvou nehod tramvají s chodcem. Syniaková má nakročeno pro šíření sbírky Grand Slamu.
7: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna přehlasovala senátní veto ve sporné změně pravidel zaměstnávání státních úředníků. Podle koalice má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Víc k tomu řekl v dolní komoře předkladatel zákona Radek Vondráček z ANO.
8: Já samozřejmě respektuji Senát a jeho výhrady, ale jsem přesvědčen o tom, že Česká republika potřebuje modernější a pružnější státní správu, ne další zakonzervování současného systému.
7: Předloha má nahradit od listopadu nynější zákon o státní službě. Sněmovna také večer schválila omezení prezidentských pravomocí. Týká se to pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Záchranáři zasahovali v Praze u dvou nehod tramvají s chodcem a v obou případech šlo o nezletilé. Tramvaj včera odpoledne srazila u Záhradního města 17-letou dívku. Na Karlově náměstí pak tramvaj srazila 4-leté dítě. Zraněné převezli záchranáři do nemocnice. Norsko se dnes rozloučí s králem Haraldem V. Státní pohřeb se uskuteční v katedrále v Oslu a na obřadu budou hlavy řady států, včetně německého prezidenta anebo českého prezidenta Petra Pavla. Rozloučení s králem, který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech, se zúčastní taky členové evropských královských rodin. Tenistka Kateřina Siniaková na US Open pokračuje dál. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupila do semifinále čtyřhry a v New Yorku můžou zkompletovat společnou sbírku triumfů ze všech Grand Slamů. Sama Siniaková pak může získat celkově 12. Grand Slamový titul v ženském deblu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
9: Tak Adélku máme zpátky. Adélka už prohlíží vaše SMSky, vaše účtenky, máme jich dost, máme z čeho vybírat.
10: Jak tak koukám, tak myslím, že určitě máme.
9: Už se ti tam nějaká líbí?
10: No, pár jich tady je.
9: Dobře, tak za chvíli už někomu z vás zavoláme. Teď Krištof a Tomáš Klus a cesta bylo 7 a dobré středeční ráno s datem 9. září.

0: František Nedvěd a kočovní herci. A jdeme na to.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Kdo se přihlásil, slyšel Františka Nedvěda, má nabitý telefon a jehož SMS-ku za chvíli vytáhne Adélka, tak ten se má na co těšit. Máme vybráno, Adél.
3: Já mám vybráno.
0: Výborně, tak mi to pinkni. A já už vidím, komu voláme, tak já to nebudu napínat. A jdeme volat. Třeba to bude vaše telefonní číslo, pokud jste poslali a svěřili jste se nám, co byste chtěli proplatit. Jdeme na to. Je vytočeno, teď už tím nic neudělám. Musím ale zazvonit nejdřív. A doufat, že se dovoláme.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva. Adéla, teď už Malat. Dobré ráno, je tam Míla?
4: Dobré ráno, ano je.
0: Mílo, co teď děláte?
4: Teď se strojím akorát a pojedu k lékaři.
0: K lékaři,
4: mám
0: no
4: zubní,
0: tak...
4: K zubní prohlídku budu mít. Preventivní teda, tak...
0: Preventivní, no naštěstí, naštěstí, tak doufám, naštěstí. Že to dobře dopadne.
4: Určitě.
0: Posloucháte u toho strojení rádio?
4: Ano, poslouchám. Poslouchám ho každý den, to mě budí.
0: Tak, děkujeme za to, vážíme si toho. Adélko, přihoď informaci o tom, co to dneska proplácíme.
3: Míla by chtěla proplatit podzimní bundu pro dceru k narozeninám za 2796.
4: Ano,
0: sedí,
4: ano.
0: Sedí, už,
4: ano,
0: už tu,
4: sedí.
0: Už tu bundu dostala?
4: Už ji dostala, ano.
0: Výborně, líbí se jí, je v pořádku,
4: líbí,
0: spokojená.
4: Je taková
0: výborně.
4: Trošku oranžová, jako taková pěkná, modní teď.
0: Modní,
4: ale dobře, promokavá,
0: to, ale pro, to je důležité na podzim. No a vy jste to možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Dospíval František Medvěd, kočovní herci.
0: Je to tak!
4: Oblíbený zpěvák.
0: Já vám taky rád Frantu Nedvěda, nebo měl jsem rád taky Frantu Nedvěda, kočovní herce, je pěkná písnička. A vám vynesla 2796 korun, které
4: no,
0: posíláme
4: super.
0: Do Všestar.
4: Super, tak. Moc krát děkuju.
0: Zůstaň...
4: A pozdravujte teda Adélku,
0: no,
4: a že jí přeju hodně,
0: náma.
4: Hodně.
0: Ano,
4: hodně štěstí v dalším životě společným.
0: Adélka si umí i sama poděkovat.
3: To je krásné, moc krát děkuju.
0: Krásný den, ať to dobře dopadne u zubaře a zůstaňte nám na lince.
4: Ano,
0: naslyšenou.
4: Ano, napřenou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Lady in Black a Uriah Heep. Na Blaníku před chvílí jsme proplatili další účtenku. No a vy jste to možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Dospíval František Medvěd, Kočovní herci.
0: Je to tak!
1: Oblíbený zpěvák.
0: Já vám taky rád Frantu Nedvěda, nebo měl jsem rád taky Frantu Nedvěda, Kočovní herce, je pěkná písnička. A vám vynesla 2796 korun, které no, posíláme do Všestar.
1: Super, moc krát děkuju.
0: Tak míle jsme proplatili podzimní bundu pro dceru, další účtenku budeme proplácet zase zítra ráno po 7. hodině. Jak napsat SMSku, je to strašně jednoduché, napište, co chcete proplatit, kolik to stálo, přidejte jméno a příjmení a odkud jste, stačí název obce, pošlete na 600 318 118 a zítra po 7. poslouchejte. Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník. A kdo bude poslouchat, teď dozví se, jak dneska bude.
2: Je to tak, teď v Čechách startujeme pod zataženou až oblačnou oblohou s lokálním deštěm, postupně od západu bude deště a přeháník přibývat, nicméně k večeru budou opět ustávat. Na východě bude ta situace opačná, tady startujeme pod jasnou oblohou a během odpoledne bude přibývat oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky i lokální bouřky. Rozdílné budou i teploty, ty budou dnes na rozmezí od 18 stupňů na západě až do 32 stupňů na východě. V Čechách se bude odpoledne postupně ochlazovat a co se týká teplot na horách, tak tady bude okolo 16 stupňů Celsia.
0: Nezávisle na počasí, i tak to za to stojí. A teď vám o tom zaspívají i opět Radeček a Eli, je 4 na 8.

0: Opět Radeček, Eli, a i tak to za to stojí a doufáme všichni, že to bude za to stát. My všichni, kdo máme rádi knížky Dana Browna, protože máme zase jednou vykročeno do světového filmu. V Praze se natáčí totiž adaptace té poslední knížky Dana Browna, která se odehrává v Praze, Tajemství všech tajemství, ve které se znovu objevuje profesor Robert Langdon, ten, kterého ve filmech předtím hrál Tom Hanks. Tentokrát jej ale stvární Morgan Spector. Filmaři už natáčeli třeba u Rudolfína na Čechově mostě, u obecního domu, přesunuli se do Klamglasova paláce a produkce si samozřejmě všechno dost hlídá, takže kolem natáčení panuje docela tajemná atmosféra, což je u Dana Browna vlastně úplně ideální, protože tam je všechno obestřeno tajemstvím, ale všichni tak nějak doufáme, že třeba alespoň z toho českého obsazení, protože by se tam mělo objevit několik českých herců, alespoň něco nakonec kápne, protože znáte to, prostě v téhle zemi se nic neudrží pod pokličkou. Tak zatím ne, zatím se teda pod tou pokličkou všechno drží. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 7:20. Radio Blaník.
1: Sluníčkové září.
2: To je hromada peněz za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
1: Třeba i rovných 100 000.
2: Od Blaníku a Centropolu.
1: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.

0: Více značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
0: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
0: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
0: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
2: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Auto na šrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
9: Liberecký kraj provádí opravy silnic a mostů na několika místech v regionu. S hejtmanem Martinem Půtou jsme se tentokrát zaměřili na zákupy. Probíhá tu oprava historického kamenného mostu přes Svitávku, u kterého chce kraj zachovat jeho původní podobu. Jaké komplikace v dopravě opravy přináší a kdy bude hotovo, se na rádiu Blaník dozvíte v pátečním rozhovoru.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
15: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grillu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
16: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Za volantem.
3: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. V Jablonci nad Nisou na Horním náměstí vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením provozu a kratším zdržením. Na trase Chrastava-Liberec ve stráži nad Nisou v Londýnské ulici se srazila dvě osobní vozidla a zablokovala jeden jízdní pruh. Zdržíte se v kratší koloně. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den.
4: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
2: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
5: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky. Viněn je ze založení požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022. Prvoinstanční soud ho v lednu už podruhé zprostil obžaloby. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch probíral s prezidentem centralizaci vysoce specializované péče anebo taky chystané zákony. Krátce se bavili včera i o očkování proti chřipce v lékárnách, které Vojtěch navrhuje. Pád stromů zastavil vlaky mezi Dolním Žandovem a lázněmi Kinžvart na Chebsku. Technici teď na místě pracují na jejich odstranění a opravě trakčního vedení. Vlaky by se měly rozjet až kolem půl jedné. V Korutanech na jihu Rakouska zemřel 35-letý motorkář z Česka. Při předjíždění se čelně srazil s protijedoucím malým nákladním vozem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Svíbou.
7: My vám za Adélkou přejeme dobré středeční ráno s datem 9. září. Na chvilku se vrátíme do pondělka, protože v pondělí mezi 8. a 9. tady bylo další kytarové ráno. Ono bylo totiž první pondělí v měsíci a na Blaníku se hrálo naživo. A tentokrát byl hostem Xindl X. Ale pozor, nezazněla jenom Xindlova písnička, nebo Xindlova písnička to je, ale napsal ji pro někoho jiného. Tak se k tomu vrátíme už za malou chvíli. Za 2,5 minuty bude půl osmé.

0: Hledá se žena a mandraže na Blaníku, hledal se Xindl X a v pondělí se našel.
1: Gitarové
2: na rádiu Blaník.
0: Kdybyste v pondělí hledali Xindla X, tak byste ji mezi 8 a 9 hodinou našli u nás v našem blanickém studiu, protože byl hostem dalšího kytarového rána. Samozřejmě, že se tady naživo hrálo a zpívalo a taky se tady povídalo. A mimo jiné se povídalo o tom, že Ondra Ládek napsal spoustu písniček nejenom pro sebe, ale taky pro své kolegy. Třeba valnou část repertoáru skupiny Slza. No a tak došlo i na to, jestli by byl schopný zahrát třeba kousek písničky, své písničky, kterou pro Slzu napsal.
3: Od Slzy jsem třeba hrával Lhůtu záruční v takový rock'n'rollový verzi, protože mi přišlo, že vlastně jako ta písnička jako funguje i pro to mladý publikum, ano. Ale že jako prostě, víš, jako že...
0: Zkus to, jak to zní od tebe.
3: Když se to hrám na škytary, to jsem nehrál, jo, ale až se mě zítra budeš ptát, proč se nedoš... Určitě to bylo v jiný tóně, ale asi to radši nebudem poukou, že...

0: šel jsem až sem. No a tak dále. Ale i než tohle, to byla jiná tónina. Ale, třeba to občas na nějakém našem koncertě. My jsme vlastně na svém narozeninovém koncertě, co si dělám každý rok, jsme to jednou hráli dohromady s Petrem, právě v tady týhle rock'n'rollní verzi, tak to bylo trošku překvapený, že jsem říkal, ale zahraj si s náma Loutu Záruční. A on říkal, jo, to jasně, proč ne. Pak přišel, my to hrajeme takhle jako ale Velvet Underground, co to je?
1: A chytil se.
0: Chytil se, to víš, jo.
1: Tak Syndle X byl v pondělí hostem Kytarového rána. Video záznam už najdete na našich stránkách radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. No tak si dáme teď tu Loutu Záruční od slzy v originále. Písnička, kterou jim právě Syndle X napsal. Tady je.

0: Mr. President a Coco Jumbo na Blaníku, písnička, která dýchá takovou tou devadesátkovou letní party. A jak moc letní to dneska bude, to se dozvíte v zápětí.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Ta party nemusí být ani devadesátková, nemusí být ani letní, protože letní asi moc nebude, nebo bude?
2: No jak kde, dnes totiž teploty budou velice rozkročené, na západě určitě letní teploty nečekejte, tady budou nejvyšší teploty okolo 18 stupňů, ale naopak na východě, tak tady dnes padne i ta tropická třicítka, tady teploměr může ukázat až 32 stupňů Celsia. Jinak v Čechách začínáme pod zataženou až oblačnou oblohou, ale postupně se bude vyjasňovat k večeru, naopak tady na východě se bude naopak během dne postupně zatahovat a může se vyskytnout i déšť, přehánky a lokálně i bouřky.
0: A co takhle si ještě jednou na pár dní odskočit k moři, tentokrát do Albánie. Vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style, teplota vzduchu okolo 29 stupňů, průměrná teplota vody 25 stupňů. A pokud se rozhodnete na poslední chvíli, využijte nejbližší odlet v neděli 13. září. V nabídce Blue Style zbývají poslední volné pokoje i letenky. Konec sezóny už je na dohled, takže s výběrem se opravdu nevyplatí čekat. Skvělou volbou je pětihvězdičkový hotel Luxury Premium Finest nebo hotel Henry Resort and Spa, který je vhodný nejenom pro rodiny s dětmi. Po příletu můžete začít objevovat Albánii, která má příjemně uvolněnou atmosféru a stále si zachovává svůj osobitý balkánský charakter. Na pobřeží můžete ochutnat místní kuchyni a poznat pohostinnost lidí, pro které je rodina stále na prvním místě. Barevnou architekturu, živé kavárny, moderní atmosféra a tak dále a tak dále. To je Tirana, hlavní město Albánie. A prohlédněte si nabídku od Blue Style, kde najdete zájezdy za výhodné super last minute ceny, které vás zbalí.
3: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
4: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Je tu středa, to znamená, že dneska přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude muž, který prožil své dětství v Iráku. Je to autor muzikálů Děti ráje a Čas růží. A sám o sobě tvrdí, že jeho rodné jméno znamená muž, co hledí na psa. On totiž přijde Sagwan Tofi. Tak leďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední.
5: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
12: Aditek!
11: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
12: Aditek!
11: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
12: Aditek!
13: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
17: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, trvanlivé mléko Bonny plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.

0: Pátek vám živě zpíval na letním koncertu Rádia Blaník v Prostějově a chcete-li Petra Koláře ještě vidět naživo na letním koncertu Rádia Blaník, dorazte za námi 25. září do Prachatic, bude tam taky.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ano, vlastně díky letním koncertům člověk takhle může objevovat místa, kde třeba nikdy nebyl, protože je spousta míst, kde člověk nikdy nebyl a nikdy nebude, ale jsou místa, kam se může podívat vlastně kdykoliv, třeba na víkendový výlet anebo právě na letní koncert. Třeba takový panenský Týnec. Tam je nedostavěný gotický chrám Panny Marie, který začal vznikat ve 14. století. Proč přesně nikdy nebyl dokončen, není úplně jasné. Stavbu pravděpodobně zpomalil nedostatek peněz a po požáru kláštera v roce 1382 už se prostě chrám dokončení nedočkal. Dneska tam zůstalo monumentální torzo, vysoké gotické zdi, je tam kamenný portál, barokní zvonice a právě tady začíná ta temnější část příběhu, protože o panenském Týnci se traduje, že leží na silné pozitivní energetické zóně, která má člověku zlepšovat náladu a dokonce pomáhat proti depresím. To už samozřejmě patří spíš do světa legend a takových alternativních výkladů, ale kdo neskusil, tak prostě asi nepozná. Třeba to tak je. Proč jsem začal o panenském Týnci, tak vám hned vysvětlím, protože před chvílí za námi přišla naše kolegyně Renča a přinesla nám z panenského Týnce dárek. Dárek od Iva a Hanky, kteří tam provozují prodejnu u Tejnické panenky a mě a Adel přinesla magnetky. Jako, co máš na magnetce, Adel?
3: Já tam mám panorama, panenského Týnce, ale mně teda se líbí už jenom ten pytlíček, protože na něm je andělíček vytisknutý.
0: Pytlíček je fajn, já mám teď u sebe právě prázdný pytlíček, protože magnetka právě s nedokončeným chrámem už visí v produkci na futrech kovových, takže ta už je zavěšena. Nicméně, Ivo, Hanko, děkujeme, moc si toho vážíme, zdravíme k Tejnické panence a určitě si uděláme někdy cestu do panenského Týnce. A tohle už je písnička, která se vlastně k tomuhle tématu docela hodí. Tady je Marta Kubišová a dobrodružství s Bohem panem.

0: dobrodružství s Bohem Panem. Marta Kubišová na konci další ranní hodiny. A už pro vás chystáme další 60-minutovku. A kdo vám v ní bude zpívat? No třeba Helena Vondráčková s Václavem Neckářem. Můžeš chtít. Bude Marek Ztracený. A bude i Petr Muk. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. Teď je 7.54. Rádio Blaník.
1: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
3: Jack.
2: Když máte v plánu pořádnou práci.
3: Jack.
2: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
3: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás factoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru!
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
11: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
12: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
11: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
14: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
15: Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou ustávat až v pozdním odpoledni nebo k večeru a nejvyšší teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 19.
14: Kdy bude to správné počasí na výlet?
16: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
14: Blaník za volantem.
15: V Jablonci nad Nisou na Horním náměstí bourala 2 osobní auta a provoz je tam lehce omezený. Pozor, dejte na trase Chrastava Liberec ve Stráži nad Nisou v Londýnské ulici, kde se srazila 2 auta a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Zdržíte se v narůstající koloně. Na D7 na 75. kilometru na sjezdu na Droužkovice směrem na Prahu havaroval kamion, sjezd a nájezd je zavřený. Šťastnou cestu bez nehod.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
14: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Lidovci chtějí hlasování o nedůvěře vládě. Hasiči už ví, proč hořel kladenský supermarket. 5. ligové fotbalové kolo uzavřou 2 dohrávky.
16: Rádio Blaník.
17: Hezké hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda premiéra Petra Babiše může čelit hlasování o nedůvěře. Mimořádné jednání sněmovny chce svolat opoziční KDU-ČSL. Podle Lidovců vládní kabinet postupuje se zadlužujícím rozpočtem proti vlastnímu programovému prohlášení. Měla by ho změnit a před poslance předstoupit s žádostí o důvěru. Podle hnutí ANO se chce opozice před volbami zviditelnit. Za rozsáhlým požárem kladenského Lidlu je zkrat v elektroinstalaci. K tomu došlo v podstřešním prostoru, takže se plameny velmi rychle rozšířily na celý objekt. Škoda dosahuje 120 milionů, nikdo nebyl naštěstí zraněn. Z blízké ubytovny bylo evakuováno 53 lidí. Praha udělala krok k páté lince metra, schválila plán na zadání studie proveditelnosti. Takzvané Ečko má fungovat jako okruh a propojit všechny stávající linky. Podle jednoho z kandidátů na pražského primátora Tomáše Portlíka je určitě potřeba nad další trasou přemýšlet.
18: Povinností zodpovědného vedení je připravovat Prahu nejen na příští volební období, ale i na další desetiletí. Proto má smysl už dnes pracovat na přípravě páté linky metra. Zároveň ale víme, že její výstavba by vyšla zhruba na 220 miliard korun a Praha má před sebou projekty, které potřebuje dokončit dříve.
17: Podle Portlíka je to hlavně metro D a městský okruh. Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá od 5 hodin Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. Oba trenéry čeká souboj s bývalým klubem. Hradec Králové pak bude chtít od 7 večer zaskočit po nedělním triumfu nad Spartou dalšího favorita Plzeň. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
19: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, i Adelka už se nám vrátila. Vy jste se probudili do středy s datem 9. září. Pokud znáte nějakou Danielu, popřejte jí všechno nejlepší k svátku. My to uděláme právě teď. Milé Danieli, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Hlavně si to dneska užijte. No a teď už Helena Vondráčková, Václav Neckářa, znala pana pána a je přesně 8.

0: centra Prahy. Prosím, pokud budete vyjíždět třeba ještě na dovolenou nebo něco takového, nebo služebně na letiště, tak pokud pojedete od Slaného, tak si přidejte nějakých 10-15 minut, myslím si, že pro jistotku. Jo? Děkuju moc.
1: Jak jsem říkal, one man show, Honza si dal silnější kafe. Celé včerejší povídání si můžete poslechnout zase na našem webu a v sekci podcasty a Honza Riedl dorazí na Blaník zase příští týden v úterý po 16. hodině. A teď už Stevie Wonder. 8 minut po 8.

0: Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Tak zatímco včera padaly opět teplotní rekordy, tak dneska se na nás počasí nachystalo zeď. Doslova rozdělí republiku na dvě poloviny. Jak to bude v praxi?
2: No máš naprostou pravdu, ty teploty už jsou teď poměrně rozdílné na západě a na východě,

0: držet se to bude po celý den. Na západě počítejte s teplotami okolo 18 stupňů, v maximech na západě naopak může být až 32, pardon, na východě může být až 32. Jinak v Čechách dnes startujeme pod zataženou až oblačnou oblohou s lokálním deštěm. Postupně budou srážky četnější, ale k večeru budou naopak ubývat. No a na tom východě ta situace bude přesně opačná. Tady je teď po ránu jasno až polojasno a postupně se bude zatahovat.
1: Tak to byly hříchy počasí, tohle už jsou hříchy Adama Ďurice a je mi drobné na Blaníku. Za 2 minuty bude 8:45.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Needles and Pins a Smokey na Blaníku. Máte pocit, že už nechcete být v práci nejlepší, ale hlavně chcete být po práci ještě naživu, tak možná nejste líní, možná jste jenom objevili kariérní minimalismus. Tak tenhle ten trend popisuje lidi, kteří už tolik netouží po povýšení, po vyšším platu a kariérním žebříčku a místo toho dávají přednost stabilitě, volnému času, rodině, přátelům a tomu, aby jim po pracovní době ještě vůbec nějaká energie zbyla. Někteří kvůli tomu dokonce dobrovolně přijmou i hůř placenou práci. Psychologové ale zároveň upozorňují, že méně práce může znamenat více pohody, ale taky méně peněz a tím zase naopak větší finanční stres. Ono všechno tak nějak souvisí se vším, ale jak se říká, peníze budou, my nebudem. Jinak krásný den, ať už to máte jakoliv, za chvíli už krátké zprávy a teď je 8 hodin na 20 minut. Radio Blaník.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
8: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
9: Burgermaniaci pozor!
10: Burger Street Festival je zpět.
11: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
10: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
12: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
15: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
16: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
15: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
16: Jste dobrý, firma Havelka dokonce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
3: Blaník za volantem.
4: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na trase most Plzeň před Žiželicemi na kruhovém objezdu u sjezdu z dálnice D7 bourala 3 auta. Došlo k úniku provozních kapalin. Počítejte tam s omezením provozu a se zdržením v koloně. Na Semilsku v Lomnici nad Popelkou ve Rváčovské ulici bouralo osobní auto s traktorem. I tady si chvilku postojíte. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. A teď už jsou tu další zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy.
5: Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Na brněnském výstavišti startuje CyberCon 2026. Konferenci pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a na programu bude budování kybernetické odolnosti státu i současné hrozby. Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí přijde o onkologické centrum. Před 7 lety ho přitom modernizovali za 60 milionů. Podle rezortu zdravotnictví neplní podmínky pro udržení statusu této péče. Spojené státy chtějí zakázat dovoz mléčných výrobků, alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření je součástí obchodní války mezi zeměmi. Trápící se pražskou Spartu čeká v MOL Cupu derby na Žižkově. Utkání začne v 7 večer. O hodinu dřív nastoupí fotbalisté Olomouce do duelu s Prostějovem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník
7: s Petrem Svíbou.
8: Pokračujeme dál. Co kdyby vám někdo dal 5 000 korun? Co kdyby vám někdo dal 7 000 korun? A co kdyby vám dal někdo 100 000 korun? Všechny tři možnosti se vám mohou stát. Jak to udělat? Tak to se dozvíte už za malou chvíli. Za 2 minuty bude 8:30.

0: Humbay Dance Band a Eldorado na Blaníku. No, úplné Eldorado pro vás máme.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Pro někoho 5, pro někoho 7 a pro někoho 100 tisíc korun. Celé léto jsme vám na letních koncertech v Blaníku rozdávali ty samolepky Rádia Blaník a Centropolu a říkali jsme vám, abyste si je někam vylepili, že se to může vyplatit. No a teď k tomu právě dochází. Co se stane, když si někam vylepím samolepku, Adel?
3: Vylepte si hlavně někam, kde je dobře vidět. Může to být kamkoliv, na okno, na auto, na ledničku, na dveře nebo na počítač. No a pokud nám napíšete vaše celé jméno a přesnou adresu místa, kde najdeme vaše samolepku, na číslo 603 118 118 anebo se do hry zaregistrujete vyplněním formuláře na našem webu radioblanik.cz, pak každý týden jezdíme od pátku do neděle za vámi a hledáme ty vaše vylepené samolepky. Když za vámi dorazíme se samolepkou, najdeme ji, tak dostáváte jako odměnu rovnou 5000 korun v hotovosti. Pokud budete navíc zákazníkem Centropolu, tak dostanete 7000 korun.
0: No a potom ještě odpovídáte na otázku a nejbližší tip odměníme nakonec stem 1000 korun. No prostě vítěz dostane 100 tisíc. Takhle to vypadá v praxi.
4: Vy jste nám napsal, že máte samolepku vylepenou kde?
5: Na autě.
4: My jsme si to zkontrolovali a máte od nás 5000 korun.
5: Děkuju, super.
4: Pravidla jsou jasná, já vám teďka položím otázku, vy si tipnete a čí tip z těch výherců bude nejblíže správnou výsledku, ten získá tuhle královskou odměnu. Takže Pepiku, poslouchejte pozorně. Kolik si myslíte, že těch samolepek dostaneme mezi blanické posluchače od Konopiště, které se konalo na konci května, do 27. září?
5: Tak tipnu si třeba 43 tisíc.
0: No, to je slovo do pranice. Může to být, nemůže to být, no uvidíme až na konci hry. V každém případě samolepky, pokud je ještě nemáte, tak vám přivezeme i na další letní koncerty, ale můžete si tu samolepku stáhnout taky na našich stránkách radioblaník.cz a tu samolepku z ní udělat, prostě si ji potom vylepíte pomocí lepicí pásky někam a napíšete nám o tom. Tak hodně štěstí.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: A teď už Petr Muk a Láska, ta nebezpečná věc na Blaníku 4 minuty po půl deváté.

0: Ať je show Lenka Filipová na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Ať je houby, září tradičně se považuje za jeden z nejlepších měsíců pro houbaření, tak pozor. Mykologové potvrzují, že v lesích se už začínají objevovat hřiby, kozáci, křemenáče, lišky, bedly, klousky a postupně se přidávají taky typicky podzimní druhy, například Václavky. Tak nejdříve to vypadalo, že nebude nic a teď bude všechno. Jaké bude k tomu počasí, Adel?
2: No těm houbám stále bude přát, protože dnes v Čechách startujeme pod oblačnou až zataženou oblohou s lokálním deštěm. Postupně bude toho deště a přeháněk přibývat, nicméně k večeru pak od západu srážky opět ustanou. Na východě bude ta situace úplně jiná, tady bude jasno až polojasno. Odpoledne bude přibývat oblačnosti, no a k večeru naopak tady přijde ten déšť, přehánky a lokální i bouřky. Teploty budou taky rozmanité, na západě nejvyšší teploty od 18 stupňů a na východě může být až 32 a na horách tady bude okolo 16.
0: A nejenom houby budou, bude i tajemný rok a to už v příští hodině a jednu malou nápovědu pro vás budu mít už za chvilku.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.

0: 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění, unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
3: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ. Ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Byla klubu za 26,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Erasure a Always na Blaníku. Už se to chystá, už pro vás chystáme dnešní hledání tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Po 9. hodině spolu odcestujeme do minulosti. Jak daleko to bude, tak to napoví jednak písničky, které si budeme hrát, ale taky tady budou opět slovní nápovědy. A jedna se bude týkat filmu, který měl v tajemném roce premiéru. A tohle je ukázka z něj.
3: Pane Luzi, pane Luzi, jste prosím spokojen? Doufám, že ano.
4: Klidně hýčkejte ještě víc.
0: Tak koho tam měl hýčkat? To se rozumíme po 9. Teď Pavel Bobek v 8.50 na Blaníku.

0: slávy se hrá.
1: Drž se zpátky, chlapče můj, zpíval Pavel Bobek na konci dnešního Dobrého rána. A kdo vám bude zpívat v tom tajemném roce? No, budou vám tam zpívat ti, kterým v tajemném roce vyšly písničky. Z těch českých třeba Vladimír Mišík, Věra Martinová i Dalibor Janda. A více si řekneme po deváté, kde to bude i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.54. Radio Blaník.
2: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Trh Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Haló, haló, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
8: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
9: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
11: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
10: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Radio Blaník. Počasí. Radio
13: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách bude dnes převážně celý den zataženo. Místy také zaprší, srážky budou ustávat většinou až v pozdním odpoledni nebo k večeru. Nejvyšší teploty zamíří mezi 21 až 24 stupňů a na horách naměříme kolem 19.
14: Jsme Blaník.
15: Pohodové rádio do každého počasí.
12: Blaník za volantem.
13: Snížit rychlost doporučujeme na výjezdu z Ústí nad Labem do Trmic směrem k dálnici D1, kde bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila také v Jablonci nad Nisou v Liberecké ulici u křižovatky s Rýnovickou. Počítejte tam se zdržením v kratší koloně. A v ulici Československé armády jsou v sobě rovněž dvě osobní, i tady je provoz omezený. Na Semelsku v Lomnici nad Popelkou ve Rváčovské ulici bouralo auto s traktorem. Zdržíte se v kratší koloně. Šťastnou cestu.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Novela stavebního zákona je znovu ve sněmovně. Odborníci pátrali na Klatovsku po bojových látkách. Jablonec zjednoduší cestování MHD.
13: Blaník.
17: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sněmovna dnes znovu posoudí rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona. Ta má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Poslanci také opakovaně projednají vládní předlohu o opětovném zavedení elektronické evidence tržeb, kterou jim horní komora vrátila s úpravami. Dosavadní průzkum bojové látky na Klatovsku nenašel. Uvedlo to státní úřad pro jadernou bezpečnost a potvrdilo to i ministerstvo životního prostředí. To zároveň uvádí, že obsah některých sudů jim může být podobný. U dekontaminace bude v prostoru bývalého cvičiště chemického vojska uprášel asistovat kvůli nevybuchlé munici také armáda. Cestování veřejnou dopravou má být co nejjednodušší. V Jablonci nad Nisou k tomu přispěje i nový terminál, který nabídne pohodlnější možnosti přestupování. Jak to bude vypadat, to ví mluvčí radnice Jana Fričová.
0: Aktuální návrh propojuje autobusovou dopravu s budoucí tramvajovou tratí, železnicí a pěšími trasami a zároveň vytváří nové veřejné prostranství u Lužické Nisy.
17: Náklady jsou za zhruba 400 milionů a do zkušebního provozu by měl terminál vstoupit za 2 roky. Obchvat u Libic u Jičína na D35 se přijde na zhruba 1 miliardu korun. Na stavbu silnice o délce přes 0,5 kilometru má ředitelství silnic a dálnic pravomocné stavební povolení. Práce začnou v listopadu a s dokončením se počítá v roce 2029. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
15: Tajemný rok a Petr Slíva
16: na Rádiu Blaník.
1: No a začíná to dnešní hledání tajemného roku. Písničky z jednoho roku, slovní nápovědy, vaše tipy a vaše vzpomínky. No a na ty tipy a vzpomínky se těším opět na telefonu 800 109 109 anebo pište na 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: té nápovědy z filmu Pretty Woman.
1: Podle nápovědy, no tak uvidíme, jestli je to správný film. Moc vám děkuju, Zuzko, mějte se krásně, naschledanou.
0: Taky, naschledanou.
1: A pojďme na první SMSky.
2: No tady to začíná být docela zajímavé, napsala nám Iveta z Pivína, ta typuje rok 1990, bylo jí 6 let a typuje to podle filmové ukázky.
1: Díky.
2: Stejný rok typuje i Petr Mareš, který si to taky myslí podle filmu, nicméně máme tady třeba i tip na rok 1976. Ten nám poslal náš věrný posluchač Kuba a chtěl by pozdravit Jiřího z lokomotivního depa.
1: Tak vyřízeno. 1976 taky zapisuju. No dobře, tak pojďme teda k té ukázce, kterou jsem pouštěl před devátou a pustí mi trošku delší.
3: Pane Luzi, jste prosím spokojen? Doufám, že ano.
4: Klidně ji hýčkejte ještě víc.
3: Jistě, pane. No. Jste nejen hezký, jste silná osobnost. Jen jste vešel, věděl jsem, že se vám nedá odolat.
4: Holistre? Ne, mě jí.
1: 23. března tajemného roku má v Americe světovou premiéru film, ve kterém si hlavní role zahráli Julia Roberts a Richard Gere. Film, který se do našich kin dostal teda až o 2 roky později, ale nás zajímá ta světová premiéra. No a ten film se jmenuje. No ano, je to Pretty Woman.
5: Vážně tě to půjčili jen tak?
4: Jsem velmi slušný zákazník.
5: Kdybys to kupoval, kolik to tak stojí?
4: 250 000.
5: $250 000? Kam vlastně jedeme?
4: Překvapení.
5: Ještě jsem ti ani neřekla, že mi je dneska moc dobře.
4: Děkuju.
1: Richard Gere, Julia Roberts a Pretty Woman má světovou premiéru v tajemném roce a víte vy, ve kterém roce to bylo, tak si to nenechávejte pro sebe.
6: Našli jste rok vašeho života?
7: Volejte 800 109 109.
6: Pište na 603 118 118.
1: A ta nápověda by nebyla celá bez téhle písničky. Tady jsou Roxette a It Must Have Been Love, písnička, která v Pretty Woman zazněla.

0: Žimky miesto spíval tým v tajemném roce.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: V tajemném roce, ze kterého pochází také legendární romantický film, ve kterém si zahráli hlavní role Julia Roberts a Richard Gere a jmenuje se Pretty Woman. V tajemném roce proběhla jeho světová a premiéra proběhla samozřejmě v Americe, k nám se dostal až o 2 roky později. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Já si myslím, že je to rok 1990.
0: A s kým mluvím?
2: Pan, to je pan. Liberce.
0: Liberce, a co jste dělal vy v roce 1990, kdyby to byl on?
2: Kdyby to byl on, tak v 1990 jsem chodil ještě na základní školy.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A tady jsou další SMSky.
3: Zdravím, Rádio Blaník, napověděla mi manželka, myslím si, že se jedná o rok 1990, to nám napsal Petr s Dášou ze Štětí.
0: Děkujeme, zdravíme oba.
3: Stejný rok nám tady tipuje i Ivana z Vysočiny, podle filmu Pretty Woman bylo jí 19 let, napsala v únoru byla svatba a v říjnu se narodil syn Jiří.
0: Děkujeme.
3: A pak tady mám tip i na rok 1992, který nám napsala Petra z Prahy.
0: Děkujeme, Petro. No a další hudební nápověda je před námi, předtím teda ještě zopakuju kontakty, volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 anebo do komentářů na našem Facebooku. A tady je další písnička z tajemného roku. Věra Martinová a O pane náš.

0: O pane náš, zpívala Věra Martinová v Tajemném roce.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A co se ještě dělo v Tajemném roce? No, světovou premiéru má v Americe třeba film Pretty Woman s Richardem Gearem a Julie Roberts. A tohle jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobré dopoledne přeji všem blaníkům, tady Zdeňka. Petře, já si myslím, že to je rok 1992.
0: Dobře, 92, píšu. Zdeňko, co jste dělala v tom roce?
3: V tom roce jsem se nacházela zrovna v Německu, tak nějak to bylo takový.
0: Žila jste tam?
3: Žila jsem tam nějaký čas, no.
0: A teď už jste zpátky?
3: Zaplať pánbůh, už jsem dlouho zpátky a ten film, ten miluju pořád.
0: No jasně, já si myslím, že to je sice romantika až za hrob, ale že ten film mají prostě rádi i chlapi.
3: Je to sice romantika, ale
0: jo.
3: Žena by si přála, aby se to třeba mohlo stát.
0: Přesně tak. Díky moc, mějte se krásně,
3: nashledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Tom z Plzně, zdravím vás, Blaníčku, je to rok 1990 podle Pretty Woman, jednoho z mých nejoblíbenějších filmů a na samém konci tohoto roku jsem se narodil.
0: Díky a gratuluju k tomu narození.
4: Přidám Petru z Jablone pod Ještědí, ta typuje taky rok 1990. Napsala, aha, v tomto roce jsem se vydala a narodil se mi syn Jan.
0: Díky.
4: No a ještě další čárku k roku 1990 přidává Jiřina z Hlinska, taky podle filmu Pretty Woman a napsala, bylo mi 11 let, no a svět po revoluci se pomalu měnil.
0: Díky. A co vy, jaký rok tipujete? Zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118 a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
6: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
7: Autonašrot.cz.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776 823 833.
8: Autonašrot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776 823 833.

0: sa webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
3: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
2: Jack.
1: Když máte v plánu pořádnou práci.
2: Jack.
1: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
2: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
3: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Pohodové České rádio.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.

0: Freedom a George Michael, písnička z tajemného roku, která se objevuje v různých verzích, respektive název té písničky se objevuje v různých verzích. Buď to je to Freedom a zatím je číslovka, která naznačuje právě tajemný rok, anebo je tam vykřičník.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A variantu s vykřičníkem nebo číslovkou George Michael tehdy zvolil proto, aby tu písničku odlišil od původní písničky s názvem Freedom, kterou natočil se svou vlastně kapelou, se kterou začínal, a to se skupinou Wham. Tak to byla další písnička z tajemného roku. Z tajemného roku pochází i písničky třeba Co ti dám od Vladimíra Mišíka, kterou jsme si zahráli. Měli jsme tady Tým a Držím ti město, anebo Věru Martinovou a O pane náš. A připomněli jsme si i film Pretty Woman, který má v tajemném roce světovou premiéru. A tohle už jsou vaše další tipy. Pojďme na ně. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Tady Alena z Lovosic.
0: A jaký máte tip, Aleno?
3: Typuju rok 1990. Podle Pretty Woman.
0: Co jste dělala v roce 1990?
3: Takový normální život. Dvě holčičky jsem měla, taková spokojená rodinka.
0: Tak vám přeju dál spokojenou rodinku a normální život. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Díky moc, nashledanou.
0: A jdeme na SMSky.
4: Přišel nám tip od Petra z Bystřice pod Hostýnem. Ten typuje rok 1991 a napsal: zážitku bylo tolik, že bych je vyjmenovával až do zítřka.
0: Díky.
4: Potom přidám tip na rok 1990. Napsala nám ho Lenka ze Strašnic a napsala: to jsem pracovala v potravinách, jinak se nestalo nic zásadního.
0: Díky.
4: No a máme tady potom další tip na rok 1991 a ten nám poslala Šárka.
0: Díky, Šárko. A tohle už je druhá slovní nápověda. Tak co pak se ještě stalo v tajemném roce? No, po více než 40 letech se konaly první svobodné volby.
5: Charakteristickým rysem vlastních voleb v Čechách a na Moravě bylo patrně to, že mnozí voliči, přesvědčení členové a stoupenci nejrůznějších politických stran, přesto volili Občanské fórum. Princip referenda zvítězil nad principem voleb. Názor, že je třeba jednotně volit velkou stranu, aby nevyhráli komunisté, se nakonec stal volebním triumfem. K úžasu zahraničí se voleb zúčastnili téměř všichni občané.
0: Tak první svobodné volby, i to je tajemný rok a tady je další písnička z tajemného roku. A vy volejte a pište.

0: Tak co, nepařili jste náhodou na to v tajemném roce Technotronika Jakitkej?
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A get up before the night is over. A pojďme na další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Anu z Brna. Momentálně z Brna. Tipuju rok 1990 podle Pala Habery, protože já jsem byla v té době na mateřské, ale my jsme spolu chodili na střední průmyslovou školu strojnickou v Brezně.
4: Takhle.
3: A my jsme tam zpívali dokonce té školní kapele, takže ta jeho kariéra celkem jako byla mě blízká, nebo prostě to člověk sledoval, protože jsme v podstatě tam ze středního Slovenska, z malého městečka.
4: Takže jste prostě spolužáci?
3: Ne, on byl o 2 roky mladší, ale byl prostě jako dobrý muzikant už v té době, tak hrál, se čtvrťákama dokonce hrál.
4: Jo. No moc děkuju, krásná vzpomínka, naslyšenou.
3: Ano, jo, děkuji moc, jste perfektní.
4: Je, děkujeme.
3: Moc hezký den vám přeji.
4: Taky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: A jdeme na SMSky.
5: Tipovat můžete i na našem Facebooku, tady jednoznačně dominuje rok 1990, typuje ho třeba Alena nebo Mirka. A když se podívám do té SMS brány, tak tady typuje Bany z Chomutova. Ahoj Blaníku, díky svobodným volbám si myslím, že je to rok 1990 a v té době jsem byl na vojně v Prachaticích.
4: Díky. A poslední nápověda, ještě jednu pro vás tady mám. Tehdy se uskutečnila první návštěva papeže na našem území. Dorazil Jan Pavel II.
6: Za zvonění zvonů pak na pražskou letenskou pláň přijel papež Jan Pavel II. Pozdravován 100 000 shromážděnými. Ve svém automobilu v doprovodu Františka kardinála Tomáška pak při průjezdu mezi jednotlivými sektory požehnal všem věřícím a pozdravil všechny přítomné.
4: Tak první návštěva papeže a to byla poslední nápověda.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
17: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
18: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
21: Pohodové České rádio.
22: Posloucháte Tajemný rok Rádia

0: S Bohem všem, Last Candy a Petra Janu, tak to zpívala v Tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A zároveň to byla poslední písnička, podle které jste mohli hádat Tajemný rok. A tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Ani z Brna. Momentálně z Brna. Poslední rok 1990 podle Pala Habery. Protože já jsem byla v té době na mateřské, ale my jsme spolu chodili na střední průmyslovou školu strojnickou v Brezně.
0: Jo, takhle. No tak já mám pocit, že tento telefonát už jsem jednou dával, tak pojďme dát telefonát, který jsme ještě nedávali, a to třeba tenhle. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
4: Petře, dobrý den, tady je stálý posluchač, dálniční řidič Pepí, po hrozně dlouhý době jsem se k vám dovolal.
0: Gratuluju.
4: Se domnívám, že je to rok 1990.
0: Tak.
4: Podle písniček a podle filmu Pretty Woman.
0: A Pretty Woman, a co jste dělal vy v tom roce?
4: No, klasika. Týden jsme byli na Klínovci ze starší dcera, pak jsme byli na Bezdrevu zase s manželkou a obouma dcerama, takže nic extrovního.
0: A já vám... No.
4: Nejdůležitější bylo, že mi bylo o hodně míň.
0: To se stává, no, to se většinou v životě stává, a pokud je to tento rok, mě bylo taky o hodně míň. Tak si z toho nic nedělejte, jsme na tom podobně.
4: A když si vzpomenu, že za tři týdny mě bude 3/4 století, tak je to děs.
0: Je, tak všechno nejlepší, dopředu, hodně zdraví.
4: Ale mám takový motto, pohyb je život. Prostě.
0: Přesně tak.
4: To kolo a takový. Takže Petře, krásně se dval, mějte se krásně a skvělej Blaník. Čau.
0: Díky, naslyšenou. Tak a pojdeme k SMS-kám.
5: Dnešní Tajemný rok typuje podle Věry Martinové na rok 1990 a na konci ledna jsem se po 22 měsících vracel z vojny a začalo mi pracovní období, které bude končit za 8 let. To nám napsal Petr z Černošic.
0: Děkujeme, Petře.
5: Přidám tip na rok 1992 a ten nám poslala Barunka z Prahy.
0: Díky, Barunko.
5: A přidám ještě tip na rok 1991, který nám poslal Kuba z Boskovic.
0: Děkuji, Kubo, zdravím do Boskovic a já už jenom zopakuju nápovědy. Pretty Woman, světová premiéra, první svobodné volby a první návštěva papeže u nás. A pokud jste typovali rok
1: 1990,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Jsme u konce dnešního hledání, my se na vás s Adélkou těšíme zase zítra ráno po 6:00, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání, a tohle je ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1990. Zůstaňte s Blaníkem, tady jsou New Kids on the Block a Tonight.

0: Bratři Valbergové, první boyband na světě, New Kids on the Block, v tajemném roce, na jeho samotném konci. No, nemůžu je nechat dospívat, protože přetékáme do basketbalu. Jak by řekl David Vávra z divadla Sklep. Přátelé, budeme si dál hrát hlavně hezky česky. Hana Zagorová. A to by nebylo fér. Nebylo by fér, kdyby nezazněla. Páni a paní, rým, jak se ruší, že... Lady Karnevala, taky Martin Maxa dorazí. Nech je spát. Chtěl jsem se nechat spát jako včera, ale nakonec jsem se zbudil, jsem tomu strašně rád, protože to prostě miluju, to vysílání. Přátelé, hezky česky vám budeme hrát i nadále. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes celý den převážně zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou ustávat většinou až k večeru nebo v pozdním odpoledni. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů a na horách naměříme kolem 19.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Na Semelsku v Turnově v Bezručově ulici je nehoda, provoz je omezený, zdržíte se v koloně. V Teplicích v Pražské na křižovatce s Plynárenskou bouralo osobní auto s nákladním, i tady je provoz omezený. Na Lounsku při průjezdu pod Božanským Rohoscem se srazila 2 auta, projíždíte Kyvadlově a na Litoměřicku na výjezdu z Lovosic směrem na most na kruhovém objezdu blokují 2 auta částečně dopravu. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný den.
5: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Policie i celníci obsadili hranice se Slovenskem. Na Strakonicku se muž pokusil odvést školačku. Noční teploty mnohde naklesly pod 20 stupňů. Rádio Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na hranici se Slovenskem odstartovalo 24-hodinové cvičení. Policie si během něj vyzkouší znovu zavedení hraničních kontrol. Akce, do které se zapojilo přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh a 60 celníků, prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. K zásadním dopravním komplikacím by kvůli tomu docházet nemělo. Policie pátrá na Strakonicku po neznámém muži. Ten v pondělí odpoledne oslovil ve Volyni mezi ulicemi Na Ostrovci a nábřežím doktora Kavky 10letou dívku, která na to ale nereagovala. Začal je proto bránit v odchodu a snažil se ji odvést jinam. Dívka začala podle serveru novinky.cz volat o pomoc a proto ji muž pustil a utekl. Policie pátrá i po 2 svědcích. Česko má za sebou zřejmě poslední tropickou noc. Zatímco v pondělí a úterý byla noc chladná a místy dokonce i mrazivá, dnes nastal pravý opak a teploty se nejčastěji pohybovaly mezi 15 a 20 stupni. Nejtepleji bylo v Bystřici pod Hostýnem, kde teplota neklesla pod 23 stupňů Celsia. Ode dneška se ale bude postupně ochlazovat. V Praze 12 vznikne další prostor pro praktické lékaře i specialisty. Nový pavilon bude stát na obchodním náměstí v Modřanech a víc k objektu dodává radní pro investice a hospodářskou správu Jan Chalupný.
7: Výhodou je, že objekt už dnes ke zdravotnictví slouží, v jeho přízemí funguje chirurgie. Nový lékařský pavilon na tuto současnou funkci přirozeně naváže a zároveň umožní rozšířit nabídku ordinací pro obyvatele.
6: Součástí projektu budou také úpravy celé budovy, třeba zateplení a obnova fasády, výměna oken, nový výtah a oprava střechy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý.
4: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 10. je za rohem, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku dorazí Samira se svým skvělým pořadem Proč se říká, co se říká, zase nám něco osvětlí. A v této hodině se vydáme také do Mikulova, protože tam už se schyluje k tomu velkému vinobraní. Tak já vás na něj pozvu a možná k tomu ještě něco řekne i Dominik Ryšánek, což je mluvčí celého vinobraní. No a teď Hana Zagorová, dáma, která by v neděli oslavila 80. narozeniny. To by nebylo fér. Tak jdeme na to.

0: Lady Karneval, úžasná. A teď je tady úžasná Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Já jsem si teď vzpomněl na první desku kapely Divoký byl, která se jmenovala Propustka do pekel. A tam je písnička, která se jmenuje Kladivo. A v ní se zpívá všema mastma mazaný, zvíře, co v tobě dřímá.
3: Když je někdo všemi mastmi mazaný, rozhodně to neznamená, že se večer poctivě namaže všemi krémy, které najde v koupelně, jako vaše žena. Říkáme to o člověku, na kterého si jen tak někdo nepřijde a má pod čepicí. Ano, stejně jako vaše žena. A původ tohohle rčení je docela fajn, protože ty masti v tom původně opravdu byly. Musíme se vrátit do dob, kdy se nejrůznější léčivé směsi používaly mnohem víc než dnes. Léčitelé, ranhojiči nebo mastičkáři měli přípravky na nejrůznější neduhy a člověk, který byl obrazně namazaný všemi mastmi, byl chráněný ze všech stran. Na všechno už něco měl. Jenže mazaný má v češtině ještě druhý význam. Člověk zkušený, prohnaný, který zná všechny triky. Právě tady se nám všechno potkává. Podle jiného výkladu může spojení souviset také se starými představami o čarodějnických mastích. Tady už je podobnost s vaší ženou čistě náhodná. V lidových pověrách se čarodějnice mazaly zvláštními mastičkami, které jim měly propůjčovat nadpřirozené schopnosti, třeba umožnit létání. Člověk všemi mastmi mazaný byl pak někdo, kdo ovládá všechna možná kouzla.
0: Samčo, moc krát děkujeme, zase jsme o něco chytřejší.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Hrajeme vám hezky česky na Blaníku a někdy taky trochu slovensky.

0: Martin Maxa a Sélaví. Takový je prostě život. Posloucháte Rádio Blaník a já vám chci připomenout jednu unikátní výstavu. Jmenuje se Koruny Karla IV. Představuje repliky a symboly moci z 5 evropských zemí. A pozor, je to na zámku v Bílovci a už se to krátí. Jo. Pokud to pořád odkládáte návštěvu téhle úžasné výstavy, tak už ji neodkládejte, protože trvá jenom do konce příštího týdne. To znamená, teď v neděli bude 13. a tu další neděli bude 20. a to je poslední den, kdy to můžete v Bílovci na zámku vidět. Já vám to doporučuji, protože to je opravdu nádhera. Za chvilku Queenie, Heaven for Everyone a taky Helena Vondráčková, Jirka Korn, hvězdy letošního Konopiště. Já půjdu tam a ty tam. Posloucháte Blaník.
1: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci v IQLandii nebo v IQ Parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQLandii či IQ Parku. Vše na IQLandia.cz a oslava je dokonalá.
9: Tradice, která zakořenila.
10: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
9: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
10: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
9: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
10: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
11: Liberecký kraj provádí opravy silnic a mostů na několika místech v regionu. S hejtmanem Martinem Půtou jsme se tentokrát zaměřili na zákupy. Probíhá tu oprava historického kamenného mostu přes Svitávku, u kterého chce kraj zachovat jeho původní podobu. Jaké komplikace v dopravě opravy přináší a kdy bude hotovo, se na rádiu Blaník dozvíte v pátečním rozhovoru.
12: Burgermaniaci pozor!
13: Burger Street Festival je zpět.
14: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
13: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
15: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
16: Ty v Bauhausu nevedeme.
15: A Auschus našel byste?
16: To vás zklamu, bohužel.
15: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
16: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
17: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
18: to má podařit. Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
19: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.

0: Kateřina Marie Tichá, její Plamen na vlnách Blaníku, a víte, kam teď míříme?
1: Už se vracím do vinic pod pálavou, smutek ztrácím, den je malou oslavou.
0: No jasně, do Mikulova, ten totiž od pátku ovládne tradiční pálavské vinobraní. A já už mám na telefonu mluvčího vinobraní Dominika Ryšánka. Dominiku, já vás zdravím, k vám do Mikulova jezdí každý rok celé rodiny. Bude tam program pro děti i letos?
2: Tak já musím říct, že kdo někdy zažil Mikulov během vinobraní, tak ví, že je to opravdu něco výjimečného. Jsou zde ulice naplněné lidmi, pozitivní atmosférou, je to plné hudby, vůní, burčák, víno, dobré jídlo, jsou zde otevřené sklepy, spousta historických kostýmů, takže je to opravdu velmi příjemný víkend, je to atmosféra, která se takhle jednoduše na posluchače přenést nedá, zkrátka musí se to minimálně jednou za život zažít, takže pokud stále váháte, tak neváhejte, zakupte si vstupenku na pálavské vinobraní a dorazte za námi do Mikulova, těšíme se na vás.
0: Děkujeme, já ještě dodám, že stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní a nedělní program navíc zdarma. Tak zdravíme do Mikulova, ať jdou přípravy, ať vyjde počasí, a teď už zpátky k písničkám. Za chvilku třeba Dan Landa, písnička Karla Kryla, taková Danova podsta Karlovi. Moriturite salutant, posloucháte Blaník.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
13: Aditek!
12: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
13: Aditek!
12: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
13: Aditek!
14: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
15: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
16: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Stavebniny DEK přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant kloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na DEK.cz.
18: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Bon Jovi na Blaníku. Jak ale dobře víte, hrajeme vám hlavně hezky česky a u velkých kapel zůstaneme. Dorazí Kabáti.
1: Tak zastav ten kočár, dej na pít.
0: Taky Vohnouti.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitní
0: dní. I Činasky.
2: Jsem kutil, mám malou dílnu výčet.
0: Já taky, ale moc mi to nejde. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Hezky česky vám budeme hrát i nadále. A za 7 minut a malý kousek k tomu už bude 11 dopoledne.
3: S Viany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
7: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
8: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
9: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Dyton.
10: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.

0: které si budete zpívat i za 20 let.
1: My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv.
2: Jsme Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách nás dnes čeká převážně zatažená a deštivá obloha. Srážky budou ustávat v pozdním odpoledni nebo k večeru. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů a na horách naměříme 16 až 19.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Na Lounsku za Buškovicemi směrem na Podbořany havarovalo osobní auto a provoz je tam omezený. Na Chomutovsku v Jirkově v Jiráskově ulici bouralo auto s autobusem, i tady si chvilku postojíte. Nehodu máme také v Liberci v Sokolské ulici na křižovatce se s Hořeleckou, kde policie vyšetřuje srážku osobního auta s nákladním. A na Litoměřicku v Lovosicích v Terezínské ulici havaroval kamion. Postojíte si v kratší koloně. Tolik dopravní servis ze severních Čech. My vám přejeme šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Soud rozhodl v kauze obřího požáru v Českém Švýcarsku. Noční podniky proklepli hasiči. Příměstské vlaky jezdí v okolí Prahy s omezením. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Soud osvobodil bývalého strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v Českém Švýcarsku. Rozhodnutí je pravomocné. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudců se mužova vina nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Hasiči letos mimořádně kontrolovali bezpečnost nočních podniků. Kontroly odhalily tisíce nedostatků a stovky případů museli řešit s provozovateli. Na co se zaměřili a co bylo nejčastěji špatně, to už prozradí mluvčí hasičů Václav Pilný.
4: Hasiči prověřovali především legalitu užívání staveb, průchodnost únikových cest i stav požárně bezpečnostních zařízení. Mezi nejčastější závady patřily nefunkční hasící přístroje nebo zablokované únikové cesty. Kontroly celkem odhalily 2381 nedostatků.
3: A uložené pokuty vychází na 5,5 milionu korun. Kvůli havárii jsou Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves opět bez dodávek pitné vody. Zásobování je zajištěno cisternami. Pracovníci vodáren by závadu měli odstranit nejpozději do večera. Závady na přivaděči a potíže s dodávkami pitné vody se tam v posledních měsících objevují opakovaně. Pomoci by mohla oprava za 65 milionů. České dráhy se omluvily za omezení příměstských souprav jezdících v okolí Prahy. Aktuálně totiž jezdí kratší než obvykle. S omezením se ale cestující můžou podle dopravce setkat i v následujících dnech. Důvodem je vysoký počet odstavených jednotek City Elephant. Nejen kvůli závadám, ale taky probíhající instalace zabezpečovacího systému ETCS. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa Černý.
5: Je to tak, děkujeme Moni.
0: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
5: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku a kousek už bude 11, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, protože jako každý den objevil i tentokrát další zlaté české ručičky. No a v této hodině se podíváme na zoubek také těm našim samolepkám od nás a od Centropolu. Tak poslouchejte, jak můžete vyhrát 100 000 korun. Prostě na ulici nenajdete. Argema Jarošovský pivovar. Myslím, že je to Valčík. Tak do tance. Léta tam stála.

0: Jste pod značkou Jane Art?
1: Ano, je to tak.
0: A máte tam i vlastní obchod, je to tak?
1: Ano, spolu
0: výborně.
1: Dílnou, jakože i dílnou.
0: Tak a teď co se skrývá vlastně pod značkou Jane Art? Co tvoříte?
1: Pod značkou Jane Art tvořím hlavně takovou autorskou originální tvorbu pro ženy, oblečení, šperky, kabelky, tašky, všechno možný, co se týče žen teda.
0: Originální to teda je a ještě navíc to funguje jako recyklace? Říkám to dobře?
1: Spíš jako taková ta pomalá móda. Ne, já se nezabývám úplně takovou tou rychlou módou, spíš takový to slow fashion, že to máte delší dobu. Takže zároveň může to působit i jako recyklace, protože si nekupujete mikinu třikrát do roka, protože vám vydrží i třeba 10 let. Nepodléhá to módě, já nedělám módní trendy, dělám takovou nadčasovou módu.
0: Co vás to napadlo? Jak jste se k tomu dostala?
1: Já jsem od malinka pořád musela něco tvořit a tak jsem šla na textilní školu. A, takže jako já jsem to věděla od začátku, já jsem měla jasno.
0: A jak to funguje v praxi? To, co si vymyslíte, to si i sama ušijete?
1: Ano, musím nejdřív vymyslet střih, sama si objednám látky, vyberu si, která by se mi líbila, sama si to ušiju, sama si to nafotím, vyfotím a sama si to i musím prodat.
0: A teď mi řekněte, proč se ta rychlá móda rozpadne za rok a vaše mikina vydrží 10 let?
1: Je to ve kvalitě materiálu. Jo, já kupuju převážně z českých pletáren, ta látka je kvalitní. Třeba když si koupíte rychlou módu v podobě trička, tak máte strašně nízkou gramáž, je to levnější na výrobu, takže se nemusí kvalitní materiály na to používat a je to v kvalitě materiálu.
0: Aby teda teď nikdo neměl představu, že děláte jenom mikiny, co to máte ještě?
1: Ne, já dělám, teď zrovna jsem odešla od čistýho studie, pod kterým mám zimní kabáty, takže jsem si koupila prostě broušenou ekokůži a šiju z toho zimní kabáty a čepice.
0: Že zimní sezona už se chystá?
1: No určitě, já říkám zákaznicím zimě, když si koupí kabát, tak je tam zašité letní sluníčko, protože já to vlastně tu zimní musím šít v létě, že aby člověk byl připraven.
0: Kdyby teď nějaká posluchačka zatoužila po něčem od vás, co má pro to udělat, aby to získala?
1: Je to naprosto jednoduché, zadat si Jane Art, Jane Art se to píše, a jelikož jsem registrovaná jako ochranná známka, takže vede jako první veškerý kontakty na mě, můj vlastní e-shop, nebo na sociálních sítích, může napsat e-mail, může i zavolat, já jsem kdykoliv v dispozici, anebo může přijet do Kunžaku, do mého krámku, zároveň dílnou, kde se všech tvoří.
0: Tak ano, já vám poděkuju, popřeju vám hodně štěstí a mějte se krásně.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji moc za možnost. Děkuji.
2: Jsme Blaník
3: a hledáme zlaté české ručičky.
4: Péťo, moc krát děkujeme, zase si to dokázal. Přátelé, vraceli jste se někdy nad ránem kvalitním vínem omámením? A myslím, že jo. To jsou Vohnouti.
5: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: Činasky a Kutil na vlnách Rádia Blaník. 16. srpna to bylo 106 let, co se v Německu narodil Henry Charles Bukowski, jeden z nejslavnějších spisovatelů 20. století. Muž, jehož knihy já mám strašně rád, nejradši mám Poštovní úřad a vůbec jeho historky o tom, jak chodil na dostihy a vedl takový, řekněme, nezřízený život. V knihách si vždycky říkal Henry Činasky a právě podle něj se jmenuje tahle kapela Činasky a Kutil. Za chvilku Modern Talking, taky Kabáti a Oni a Slza a Celibát. Posloucháte Rádio Blaník takhle při středě. Je 11.26 přesně.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
6: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
7: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílu skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
8: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
12: Jack.
11: Když máte v plánu pořádnou práci.
12: Jack.
11: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
12: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
13: Haló, haló, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
14: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
15: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.

0: od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách. Za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
4: A kde všude nás naladíte?
3: I to najdete na stránkách radiolaniq.cz.

0: ani jednou nevyhrát, to u nás teda nehrozí.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: U nás se totiž vyhrává jak na běžícím pásu a krásné částky vám řeknu. 5 000 za samolepku, kde to dostanete. Navíc, když jste u Centropolu, tak dokonce 7 000. A na konci to může být klidně 100 000 korun. I když už jste předtím dostali třeba 7 nebo 5, tak na konci k tomu může přibýt ještě 100. Víte, je důležité mít tu naší samolepku. Naší a Centropolu. My je rozdáváme na našich letních koncertech, rozdáváme je vlastně úplně všude už od našeho blanického konopiště. A pokud ji nemáte, tak vyražte na letní koncert a nebo se podívejte na náš web radioblanik.cz a tam si ji můžete stáhnout a někam nalepit. Někam, kde je to vidět, třeba na auto, na ledničku nebo na schránku, jako to udělala paní Martina Stlumačova u Zlína. Zkontrolovat ji vyrazil Vlasta Suk.
2: Sluníčkové září.
0: A tady je Vlasta Suk.
3: Nejsem tady náhodou, vy asi tušíte, proč jsem tady?
4: No je mi to jasné, přivezli jste mi krásný dárek a finanční odměnu.
3: Ano, protože tu samolepku Blaníku a Centropolu jste si nalepila na schránku, dokonce i na autě jsem viděl, že je. Takže 5 000 korun je vašich.
4: Strašně moc děkuju, moc.
0: No, takovouhle mi děláme radost. A teď v pátek, v sobotu a v neděli vyrazí na další kontroly, tentokrát Martin Císař. A budou to 3 kontroly denně, to znamená, že možná, když tam bude ta samolepka, tak rozdáme třeba 15 000 krát 3, anebo dokonce 7 000 krát 3 a krát ještě 3 vlastně, krát 9, protože dohromady je to 9 kontrol. Přátelé, jak my zjistíme, že vy tu samolepku máte a že chcete být zkontrolováni, pošlete nám SMS na číslo 603 118 118, napište tam celé své jméno a taky přesnou adresu, kde vás najdeme při těch kontrolách v pátek, v sobotu, v neděli, a rovnou připište, kde to máte nalepené, ať je to potom jednodušší. Třeba mám to na ledničce, nebo samolepku mám na autě, nebo je to jednoduché, mám to ve okně, to uvidíte rovnou z ulice. No a pokud nechcete psát SMSku, tak nemusíte, vyplňte formulář na našem webu radioblanik.cz, to je snad ještě jednodušší. Kluci to potom proberou, naplánují si trasu tak, abyste byli překvapeni, zkontrolováni a já doufám, že taky obdarováni. Posloucháte Rádio Blaník. Mějte samolepky a lepte je.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
0: A my se budeme dál hrát. Za chvilku Tereska Kerndlová, Schody z nebe na Blaníku.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Nakrájej, zamíchej a ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: to je klasika, slovenská klasika. No i když tehdy ještě československá. Petr Nať na vlnách Rádia Blaník. A před námi je česká hodinka s českými písničkami. Václav Neckář nám zaspívá.
1: Já ti zavrnkám.
0: Taky teda zavrnká. Helenka Vondráčková dorazí.
2: Prosím, ještě si tu šanci dej, je kulatý.
0: A dáme si moji oblíbenou. Pavla Nováka, Nádherná láska.
3: Nádherná.
0: A jen hezky česky budeme hrát mezi 12. a 13. hodinou, jako každý den. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne na Blaníku.
4: Rádio Blaník.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Auto na šrot CZ.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776 823 833.
9: Auto na srot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776 823 833.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
11: Mami, já mám řidičák.
12: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
13: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
14: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Baník, počasí.
1: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách oblačno až polujasno, na horách může místy slabě pršet. Teploty vyšplhají na 16 až 19 stupňů a foukat bude mírný vítr. O počasí všechno, míříme zase na cesty.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Na Lounsku za Buškovicemi směrem na Podbořany narazilo osobní auto do lampy. Počítejte s omezením. Na Chomutovsku v Jirkově v Jiráskově ulici se srazilo osobní auto s autobusem. Provoz je tu částečně omezený, i tady buďte při průjezdu pozorní. Nehoda je taky v Liberci, a to v Sokolovské ulici na křižovatce se Zhořeleckou. Srazilo se tu osobní auto s náklaďákem, počítejte s komplikacemi. A na dálnici D10 mezi 52. a 46. kilometrem směr Praha probíhá sečení trávy, tak tam silničáře nepřehlédněte. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Předvolební kampaně vstupují do rozhodující fáze. Prezident opět vyrazí do regionů. Vyškov opět zpřístupní zámeckou zahradu. Dobré poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Do voleb už zbývá jen měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, říká politolog Jan Kubáček.
3: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
2: Podle Kubáčka jsou se totiž volební letáky jednotlivých stran často velmi podobné a voliči mezi nimi jen těžko hledají rozdíly. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v příštím týdnu navštíví severozápad Čech. Ve středu zahájí návštěvu v Ústeckém kraji, ve čtvrtek se přesunou do Karlovarského. Naposledy byl Pavel v Ústeckém kraji loni v říjnu, v Karlovarském loni v listopadu. O víkendu se veřejnosti po roční obnově otevře zámecká zahrada ve Vyškově. Proměna historického areálu přinesla nové terénní úpravy, tisíce trvalek a výsadbu desítek stromů. Nové je třeba dětské hřiště s vodními prvky a zahradu pohlídá nový kamerový systém. Slavnostní otevření bude v sobotu od 14 hodin. Dvouhra na US Open už je bez Čechů. Poslední naše zástupkyně Linda Nosková ve čtvrtfinále podlehla světové jedničce Bělorusce Arině Sabalenkové 1-2 na sety. To ve čtyřhře stále zástupce máme. Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Tamcendovou v New Yorku postoupili do semifinále. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
4: Ano, děkujeme Dominiku.
0: Pepa Černý.
1: Na rádiu Blaník.
4: Krásné poledne, přátelé. Posloucháte Blaník, právě začíná česká hodinka, to znamená hodina, ve které hrajeme pouze a jen české písničky každý den. To my takhle děláme už 27 let. A za malou chvilku si budeme povídat o tom, kdo má dneska svátek, kdo má narozeniny, pustíme si pár písniček a taky vám v této hodině připomenu, kdo dneska přijde do Pepových parťáků. A pak přijde i Valecká a bude nám vyprávět, jaké to bylo, když se kolem ní točili všichni ti maskéři včera a vlásenkáři a jestli radila skriptce a prostě jaké to je být na jeden den línou služkou královny. Na to si počkejte. Teď je tady Iveta Bartošová, Útoč láskou. Krásné poledne s Blaníkem.

0: Václav Neckář, já ti zabrnkám, posloucháte Rádio Blaník a my teď zabrnkáme všem Danielám, protože mají svátek, takže svátek má dneska i paní Daniela Kolářová.
1: Rány na buben, máš-li ve vínku, nesmíš zaváhat ani vteřinku.
0: Paní Daniela Kolářová navíc v pondělí 21. září oslaví velké jubileum. U žen se to nemá říkat, ale já myslím, že by se nezlobila. 80. narozeniny bude mít paní Kolářová, tak to samozřejmě jí budeme přát tady velkolepě a hrát písničky z Noci na Karlštejně, protože tam ona zpívala a zpívala skvěle. No, teď to slyšíte sami, hoj ahoj. O Danielách zpíval taky Karel Kryl. Před chvilku tu písničku zpíval na Blaníku Dan Landa, ale pojďme si připomenout Danielu v písni Karla Kryla.

třeba jako štístka Gilmora a dneska má 60. Tak Adame, všechno nejlepší. No a teď si dáme píseň pro vás všechny, nejenom pro Daniela a pro Adama Sandlera, ale zaspívá nám Karel Gott. Pokaždé!

0: Petr Muk, Tančíš sama. Posloucháte Rádio Blaník a dneska je středa.
1: Pepovi parťáci.
0: To znamená, že mezi čtvrtou a pátou si tady budu s někým povídat. Kdo pak to bude tentokrát? Přátelé, on přijde Sagwan Tofi. Já se na něj strašně těším, protože já jsem s ním zatím mluvil jenom po telefonu. Tak jsem na něj strašně zvědav, ale všichni, se kterými jsem o něm mluvil, tak říkali, že je s ním sranda a že vypadá strašně dobře. On oslavil, myslím si, v pondělí 62. narozeniny. A já jsem koukal na fotky, na různá videa aktuální. A to je prostě neuvěřitelný. Prostě Sagwan Tofi, no. Tak poslouchejte Blaník mezi čtvrtou a pátou odpolední dneska a já myslím, že si to užijete, já doufám, že já taky. A taky budeme hrát samozřejmě jeho písničky, budeme si povídat o všech jeho filmech, o tom, co teď chystá, o jeho muzikálech a tak dále. Prostě zábava mezi čtvrtou a pátou na Blaníku se Sagim. Za chvilku Helena Vondráčková anebo Aleš Brichta, Barák na odstřel. Posloucháte Blaník.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
6: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Burgermaniaci pozor!
9: Burger Street Festival je zpět.
10: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
9: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschus našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
14: Bauhaus, když se to má podařit.
15: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
16: Dobrý den.
17: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
16: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
17: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026?
5: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
4: Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebíla.com.
6: Přijďte, budu se na vás těšit, vaše Lucie Bílá.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
9: Nejlevnější pneu.cz.

0: Je opravdu někdy pes, ale potom se objeví pan režisér a řekne: paní Lecká, vám to nějak sluší? Ukažte se mi z profilu.
1: Co to zase vykládáš?
0: Zima, bílá královno, ty jsi tady včera nebyla. Já jsem koukal na Instagram, na náš Blanický i na ten tvůj.
1: Ano.
0: A viděl jsem, že jsi byla v obležení vlásenkářek a maskérek a byl tam taky pan Klapka nebo paní Klapková, byl tam kameraman, pan režisér, všichni ti tleskali. No. Prý si dokonce měla dvě věty. Tak jaké to bylo, Ivuško?
1: Víte ho. A on si stejně rejpne. Takhle. Bylo to krásný. Musím říct, že já jsem se tam cítila hrozně dobře, i když jsem se tam vlastně zjevila tak jako, řekněme, v procesu, protože ta pohádka už se točí nějakou dobu, ale mě tam bylo strašně dobře. A víš proč?
0: Nevím.
1: Protože pan režisér Ivo Macharáček si kolem sebe nebo vybírá, řeknu to takhle, vybírá lidi, kteří dělají svoji práci srdcem. A to je strašně důležitý, protože můžeš dělat práci pro peníze, můžeš to dělat pro efekt, můžeš to dělat pro spoustu jiných důvodů, ještě třeba, nevím, možná bychom na nějaké přišli, ale když to děláš srdcem a opravdu tomu upřímně věříš a žiješ tím, jo, tak je to nejenom, doufám teda, vidět na tom výsledku, ale hlavně to cítíš v tom procesu samotným, a to já jsem tam zažila včera. Bylo to úžasný, docela jsem se i zasmála teda.
0: Je vidět, že pan Macharáček má opravdu cit, protože si vybral dalšího srdcaře, člověka, který neskazí žádnou srandu, herečku par excellence s mohutným hlasem a pronikavým smíchem Ivu Leckou. A Iva Lecká teda není bílá královna, ale v líném království bude línou služkou té královny.
1: Ano, ano, tak se tam jako mihnu, ale mám tam zásadní moment, pozor jo, to není jenom mihnutí. V žádném případě. Ale bude to krásný. A viděla jsem pár záběrů, když jsme kontrolovali teda ten náš výstup s Veronikou Kek Kubařovou, tak se mi strašně líbí, jak to jako je natočený. Jo? Že to opravdu je takový to měkký světlo, příjemný, takový to opravdu to pohádkový. No je se na co těšit, no. Je?
0: A Veronika, krásná královna.
1: No, bohužel krásná, no.
0: No, tý sloužit, vej, to musí být. Zároveň, přátelé, pokud budete hledat krátkovlasou Ivu v té pohádce, tak na to se vůbec nespoléhejte, jo, protože Iva tam má kštici jak za mladá, dokonce takovou jako světlou, to si snad nikdy neměla, kvíle vlasy.
1: Měla, tuhle barvu jsem měla jeden čas, ale měla jsem ofinu. Tady jsem neměla ofinu. A musím teda říct, že jsem si hodně odvykla na to mít dlouhé vlasy, že to bylo pro mě, to byla výzva, jo, ale dámy v maskerně byly skvělý a přilepily to, že nebylo nic poznat.
0: Zdravíme Filmovou akademii a zároveň vám tady tedy nechávám Ivu Leckou a slibuju vám Pavla Nováka, Nádhernou lásku. To mám rád, to tady počkám a budu tady sedět a budu koukat do stropu a rozjímat. Přátelé, mějte se krásně a přeju hlavně klidné odpoledne s Ivou.
2: Nejen dobrý holub, ale i Blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé.
4: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
18: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
19: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
18: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
20: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
21: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
22: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Krejčí a Standa Hložek na Blaníku. Krásný dobrý den, přátelé. Tak za chviličku odstartujeme odpolední vysílání. Pohodové, plné hezkých písniček. Zazní třeba Skládanka.
1: Tak od dneška vím, jak zavíráš oči.
0: Od Františka Nedvěda. Taky Hráč a Turbo. A Vítr a Lucie Vondráčková. Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku tedy startuje odpolední blok Rádia Blaník, tak buďte u toho. Rádio
2: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sypeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
7: Masožrouti pozor, Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna jak má bejt.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
11: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
12: Blaník, počasí. Rádio
13: Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme v severních Čechách oblohu oblačnou až polojasnou. Na horách může místy i sprchnout. Teploty v maximech vyšplhají na 19 stupňů, na horách naměříme kolem 14. O počasí je to všechno, teď je tu dopravní servis.
14: Jsme Blaník.
12: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
13: V Liberci na silnici 1/14 směrem do centra za sjezdem na Panvaldskou se srazilo osobní auto s nákladňákem. Počítejte s omezením. Na Mostecku v Litvínově v ulici u Bílého sloupu zasahují záchranáři u bouračky dvou osobáků. I tady buďte velmi pozorní. Přesuneme se ještě na dálnice. Na dálnici D10 mezi 52. a 46. kilometrem směr Praha probíhá sečení trávy. Silničáře pak potkáte i na D8, a to mezi 17. a 9. kilometrem směrem z Lovosic na Prahu. Pracuje se na krajnici, tak tam dejte pozor a silničáře hlavně nepřehlédněte a nepřejeďte. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
5: Národní onkologické centrum je otevřené. Řidiče čeká na D5 další omezení. Hypotéky opět zdražily.
12: Rádio Blaník.
5: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V Praze dneska slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Je určené pro komplexní péči o pacienty se zhoubnými nádory. Nachází se v areálu fakultní nemocnice Motol a Homolka. Pokračuje její ředitel Petr Polouček.
15: Jedním z našich cílů a z ambicí toho Národního onkologického centra je zjednodušit a zrychlit cestu pacienta od samotného podezření na onemocnění přes rychlou diagnostiku a adekvátní léčbu.
5: Pracoviště centra se pro pacienty otevírala zhruba od půlky srpna a některá začnou fungovat ještě v říjnu. Silničáři se pustí do opravy dálnice D5 mezi 88. a 94. kilometrem, tedy hned za Plzní od Nýřan do Líní. Řidiči tam proto musí od pátku počítat s omezeními. První část rekonstrukce potrvá do konce listopadu, druhá na ní naváže na jaře. Momentálně už ŘSD rekonstruuje jednu stranu D5 mezi kilometry 100 a 110. Úroky hypoték rostou nepřetržitě už půl roku. Počátkem září stoupla průměrná sazba podle Swiss Life Hypoindexu na 5,51%. Dostala se nejvýše od léta 2024. Jak píšou novinky.cz, ani v následujících měsících nemohou klienti českých bank čekat zlepšení. Slevy budou banky nabízet hlavně individuálně. Norsko se loučí s králem Haraldem V. V Oslu se dnes koná pohřeb monarchy, který zemřel na konci srpna po vleklých zdravotních problémech. Do norské metropole se sjeli i četní zahraniční představitelé. Naši republiku zastupuje prezident Petr Pavel. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Iva.
16: Iva Lipská
17: na Rádiu Blaník.
0: Ano, přátelé, jsem tady po včerejší pauze, kdy jsem pracovala tvůrčím způsobem v ateliéru, že? Tedy pozor, na zámku. Jsem opět v pracovním procesu, máme 13. hodinu a startujeme odpolední vysílání na Blaníku. Tak doufám, že zůstanete s námi celé odpoledne a užijete si to s námi. A začínáme s Lucí Vondráčkovou a písničkou Vítr.

0: Svět a skládanka. Krásný dobrý den za 4 minuty, 2:45. A my se podíváme na jedno velké téma, to je školství. Co všechno je momentálně ve hře, na co se bude systém zaměřovat, co se na ministerstvu plánuje. Informace pro vás shrnul náš reportér Radek Barkman.
1: Hezký den. Technické vzdělání postupně ztrácelo u mladých lidí na oblibě. Uvědomují si to také ministr školství Robert Plaga a jeho kolega z rezortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle nich by tak měla v každém regionu nově vzniknout minimálně jedna základní škola s rozšířenou výukou technické výchovy. Výuka by zde měla probíhat od září roku 2028. Konkrétní podobu přitom nechávají na jednotlivých školách. Druhým výrazným pilířem zmíněným na tiskové konferenci jsou duální střední školy. Zde se očekává úzké propojení vzdělávacích institucí s regionálními zaměstnavateli a množstvím praxí pro studenty. Konkrétní příklad vzájemné spolupráce se již rozjel v Uherském Brodě, kde tamní škola úzce spolupracuje s českou zbrojovkou. Havlíček uvedl, že projekty už nějaký čas běží a nachází mezi studenty oblibu. Na základní škole s rozšířenou polytechnickou výukou v Českých Budějovicích je údajně až trojnásobný zájem o studium. Mezi další tři pilíře pak patří dobrovolná mistrovská zkouška, kontraktové financování a nebo návrat polytechnické výchovy jako předmětu do běžné výuky. Pro Rádio Blaník Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme, tak to byly novinky z ministerstva školství a my pokračujeme dál. Bon Jovi právě teď, pak Meky Žbirka. Další písničky budou následovat. Pohodový poslech a hezké odpoledne.

0: Mariana na Blaníku. Znáte to malé gesto, drobnost, jakože vás někdo pustí sednout v MHD, nebo se na vás usměje a popřeje vám hezký den. To jsou ty drobné radosti, co dělají život hezčí. No a přesně tohle dělá řidič ústecké MHD, pan Jan Švehla. Cestujícím připravil milé vzkazy. Pokud ti to dnes ještě nikdo neřekl, jsi skvělý, nebo svět je lepší díky lidem, jako jste vy. A u těch vzkazů je malá sladká pozornost. To je tak krásný. A přesně tohle jsou ta drobná gesta, která mohou udělat ve výsledku velkou věc. Já tedy zdravím od nás z Blaníku pana Švehlu do Ústí nad Labem. Jste prostě úžasný a já vám za tohle moc děkuju, protože, pane Švehlo, děláte svět hezčím místem. A bylo by fajn, kdyby jsme takhle k tomu všemu přistupovali všichni. Každý sám za sebe a uvidíte, jak se lidi kolem vás začnou usmívat.
1: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, after party a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Auto na šrot CZ.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776 823 833.
4: Auto na šrot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776 823 833.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
7: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
8: Tradice, která spojuje generace.
7: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
8: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
7: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
8: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
9: Zahrada Čech.
7: Zahradačech.cz.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.

0: muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
4: Jack.
3: Když máte v plánu pořádnou práci.
4: Jack.
3: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
4: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
5: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.

Dlažbovka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník. Za 5 minut bude 2:45.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: No, sluníčko se nám dneska schovalo, ale to u nás na Blaníku vůbec nehraje roli. Že venku nesvítí, to je nám jedno, protože naše blanické sluníčko svítí pořád, navíc máme sluníčkové září s Blaníkem i Centropolem. Co to pro vás znamená, pokud máte naši sluníčkovou samolepku a máte ji nalepenou a jste zaregistrováni do hry, že můžete vyhrát zajímavé peníze? Pokud zaregistrováni nejste a samolepku máte, tak nám napište na číslo 603 118 118 svoje jméno, přesnou adresu místa, kde vás najdeme i s vaší samolepkou. A nebo se zaregistrujte přes náš web vyplněním formuláře na radioblaník.cz. To úplně stačí. A potom už buďte ve střehu, protože každý týden jezdíme od pátku do neděle přímo za vámi. No a hledáme vaše vylepené samolepky. A když dorazíme a samolepku i s vámi tedy objevíme, dostanete 5 000 korun v hotovosti. A pokud jste navíc ještě zákazníkem Centropolu, dostanete 7 000. A pozor, všichni, co budou tímto způsobem jaksi odměněni, tak jdou do finále. A v tom velkém finále na jednoho z vás čeká 100 000 korun na ruku. Stačí si dobře tipnout a mít trochu štěstí. Tak pokud ještě samolepku nemáte, běžte si pro ní na jakoukoliv z našich zářijových akcí. Já tuším, něco mi říká, že i v Centropolu vám ji velmi rádi dají. No a potom i hrajte.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Adélka se nám vdala.
4: A to je dobrá zpráva pro mě.
3: No a další dobrá zpráva pro vás je, že už se blížíme ke konci týdne, protože zítra už tady máme čtvrtek.
4: A to je malý pátek, no a na další dobré zprávy se podíváme zase zítra.
3: Těšíme se na vás. Petr Slíva
4: a Adéla Malat.
1: Radio Blaník.
2: Pohodové ráno.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tabanos Exkluziv při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Byla klubu za 26,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým...
17: Těsním!
16: Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
17: Aditek!
16: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
17: Aditek!
16: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
17: Aditek!
18: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
19: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
20: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
21: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: To byla Sandra na Blaníku a 14. hodina už se nám přiblížila. Za chviličku počasí, doprava, další zprávy, no a potom pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Dáme si Krištofy. Taky Marušku Rotrovou.
1: Řekni, kde ty dívky jsou.
0: A ještě jednu noc a Jeleny.
2: Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zastat.
0: Za 6 minut bude 14 hodin, za chvilku jsme zpátky, zůstaňte na ladění.
3: Rádio Blaník.
4: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
8: tak Mironet! Klikni dvakrát!
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
7: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
13: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
15: Rádio Blaník. Počasí.
16: Rádio
17: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká další ochlazení. V severních Čechách ukáží teploměry 16 až 19 stupňů. Obloha bude oblačná až polojasná, na horách může i zapršet. Tolik po počasí, teď už jsou na řadě dopravní informace.
15: Rádio Blaník.
18: Nejvíc pohody
15: a nejvíc českých písniček.
18: Za každého počasí.
15: Za volantem.
17: V Liberci na silnici 1/14 směrem do centra za sjezdem na Tanvaldskou se srazilo osobní auto s nákladňákem. Počítejte s omezením. Na trase z Chomutova na Prahu v koloně na obchvatu Slaného překáží porouchané vozidlo. Počítejte s narůstajícím zdržením. Zdržíte se taky na dálnici D8 mezi 17. a 9. kilometrem směrem z Lovosic na Prahu. Na krajnici totiž probíhá čištění vozovky, tak tam silničáře nepřehlédněte. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
19: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
15: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
3: Soud osvobodil bývalého strážce Českého Švýcarska. Bezpečnostní složky cvičí na hranici se Slovenskem. Oprava mostu v Roudnici nad Labem se blíží ke konci.
18: Rádio Blaník.
3: Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Jeden z největších lesních požárů v historii Česka zůstává bez viníka. Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, viněného ze založení požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Pokračuje mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
16: Asi se dá k tomu říci toliko, že se někdy vyplatí vyčkat s lidovými soudy, protože v určitém období jsme v souvislosti s tím přiznáním Jiřího Lobotky vlastně čelili často nevybíravým odsudkům ze strany veřejnosti a neměli jsme se jak tomu bránit a jsme rádi, že tady ta doba tedy pominula.
3: Podle Salová se už pravděpodobně nepodaří zjistit, kdo rozsáhlý požár v Národním parku skutečně založil a co přesně jeho vzniku předcházelo. Na hranici se Slovenskem se na den vrátily kontroly. Souvisí to se 24-hodinovým cvičením bezpečnostních složek, které začalo dnes a skončí zítra v 7 ráno. Policie nevylučuje drobné zdržení při překročení státní hranice, zásadní dopravní komplikace ale nepředpokládá. Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem má letos skončit. Řidiči by ho měli začít znovu využívat na konci listopadu. Most přes řeku je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského 1. března. Po letním čekání se opět vrací na domácí palubovky nejvyšší soutěže ve florbalu. Favority na zisk titulu v mužské Live Sport Superlize budou především hráči Mladé Boleslavy a Střešovic. Více říká reportér Radek Barkman.
20: Pěkný den. Český florbal se chystá na novou sezonu 26-27. Jejím vrcholem bude prosincové mistrovství světa mužů ve Švédsku. Už o víkendu pak začínají nejvyšší tuzemské soutěže mužů i žen. Obhájci titulu z Mladé Boleslavy budou chtít v dubnovém superfinále zaútočit na mistrovský hattrick. Mezi ženami chtějí obhájit titul hráčky Bulldogs Brno. Pouhé dva kanadské body dělí od překonání magického milníku tisíce bodů v základní části útočníka pražské Sparty Jiřího Kárnyho. Z Prahy Radek Barkman.
3: Tím zprávy končí a já vracím slovo Ivě.
21: Iva Lecká na rádiu Blaník.
0: No a my se za chvilku podíváme do Špindlerova mlýna, tam se totiž dokončuje nová lanovka a my víme podrobnosti. No a v dobré zprávě se Sárou Dvořákovou zrecyklujeme školní obědy. Tak jdeme na to, bylo 14 hodin a startujeme hezky česky s Michalem Davidem.

0: Tak to byli Krištof. Oh yeah, život je krásný, jo jo, život bude krásný v zimě, přátelé. Trošičku se nám má ochladit, tak už se lehonce budeme otírat o lyžování. Ski areál Špindlerův mlýn dokončuje novou lanovku. Zatím jednosměrně propojí areály Medvědín a Svatý Petr. Lyžaři ji poprvé vyzkouší 12. prosince a podrobnosti nám poví ředitel Špindlu René Hroneš.
1: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
0: No a k obousměrnému propojení dojde příští rok, tak držíme palce, ať to klapne, ať si to lyžaři pořádně užijí. A my se vracíme na zem a zpátky k písničkám. Aerosmith právě teď a hned v zápětí Marie Rotrová.

0: Česky, česky.
1: Rádio Blaník.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

Ladíte Blaník, krásné odpoledne. Za chviličku se podíváme do Hradce Králové, kde zkouší od října pilotní projekt. Nevydané obědy nebudou vyhazovat, ale zrecyklují je. V dobré zprávě nám celý proces vysvětlí Sára Dvořáková. No a z hudby do té doby Jeleni, Michal Tučný a nebo Andrea Bocelli. Blaník

0: Blaníkem a Centropolem.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěté jako miminko.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
8: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci. V IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz. A oslava je dokonalá.
10: Liberecký kraj provádí opravy silnic a mostů na několika místech v regionu. S hejtmanem Martinem Půtou jsme se tentokrát zaměřili na zákupy. Probíhá tu oprava historického kamenného mostu přes Svitávku, u kterého chce kraj zachovat jeho původní podobu. Jaké komplikace v dopravě opravy přináší a kdy bude hotovo, se na rádiu Blaník dozvíte v pátečním rozhovoru.

0: Dlažbovka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce na Dnesou.
3: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti.
5: Já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
4: Bude vejdán.

0: To byl Andrea Bocelli a Sarah Brightman na Blaníku. 9:30. Krásné odpoledne, čeká nás dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A středeční dobrou zprávu má na starosti kdo? No naše Sára. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a krásné odpoledne všem posluchačům přeju. Dobré jídlo ze školní jídelny už nemusí končit v odpadu. V Hradci Králové přicházejí s chytrým nápadem, jak využít obědy, které se ve školách připraví, ale nakonec se nevydají. Od října se do pilotního projektu zapojí dvě základní školy, Bezručova a Štefánikova. A jejich přebytečná jídla dostanou šanci najít svého strávníka. A výhoda je hned několikanásobná. Školy omezí plýtvání, lidé si mohou koupit hotový oběd za 75 korun a část peněz navíc pomůže přímo dětem ze zapojených škol, které jsou v obtížnější sociální situaci. Město přitom v současnosti platí za odbornou likvidaci nesnědeného školního jídla zhruba 1 000 000 korun ročně. A jak to bude fungovat, to nám řekne mluvčí města Kateřina Malá.
3: Nevydané obědy ze školních jídelen budou zabaleny a umístěny do chladícího automatického výdejního boxu Remíl poblíž základních škol Bezručova a Štefánikova na veřejně přístupném místě. Odtud si bude možné oběd prostřednictvím aplikace předem rezervovat a následně i vyzvednout.
2: A pokud se pilotní projekt osvědčí, mohl by se postupně rozšířit i do dalších škol, tak držíme palce.
0: Výborně, takže taková malá inspirace, která dělá velké věci. No, děkujeme za tuhle zprávu. Ať doletí tam, kam má. Sáro, moc děkujeme a zítra ahoj.
2: Děkuji, těším se, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv. Pepovi parťáci na Rádio Blaník.
5: Je tu středa, to znamená, že dneska přivítám dalšího parťáka. A tentokrát to bude muž, který prožil své dětství v Iráku. Je to autor muzikálů Děti ráje a Čas růží. A sám o sobě tvrdí, že jeho rodné jméno znamená muž, co hledí na psa. On totiž přijde Sagwan Tofi. Tak leďte Blaník dneska mezi 4:00 a 5:00 odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
15: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
17: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
16: Jedu ale jen na čerpačku.
17: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
18: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
19: Nákupy v online shop.cz.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
21: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
21: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
21: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
22: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
23: Ahoj, děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemíchy, ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Televize Seznam má pro vás další oblíbený rodinný film. Je raději s rodiči na dovolenou nebo se na vlastní pěst vydat za oblíbeným hajným? To je otázka, na kterou dostanete odpověď už dnes večer ve filmu s Tomášem Holím Na pytlácké stezce. Začínáme 10 minut po 20. hodině na televizi Seznam.

Samantha Fox na Blaníku za 6 minut 15 hodin. Za chvilku pokračujeme dál, venku nám krásně prší, tedy prší krásně. Tarara. No nic, zpívat nebudu, ale pustím vám ukázku písniček, které budou hrát v příští hodině. Michal Hrůza, Zakázané uvolnění. Pak Lucie Bílá a Honza Benda.

0: budeš rád. Takhle hezky česky budeme hrát po 15. hodině. Tak zůstaňte s námi a 15. tu bude za 6 minut. Rádio
1: Blaník. Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
3: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět.
4: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
3: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
5: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
7: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
8: Halo, halo, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
9: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách oblačno až polojasno. Na horách se vám budou hodit deštníky, můžou se objevit přehánky. Teploty vyšplhají na 16 až 19, na horách bude kolem 14. O počasí všechno, teď je tu doprava.
10: Jak bude?
12: A co si vzít na sebe?
10: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
11: V Mostě v Topolové ulici u křižovatky s ulicí Jana Palacha se srazila dvě osobní auta. Částečně blokují dopravu, zdržení je zatím nárazové. V Liberci na kruhovém objezdu v ulici České mládeže směrem do centra jsou v sobě dva osobáky. Očekávejte komplikace v provozu a počítejte i s kolonou. A na Chomutovsku na hraničním přechodu Hora svatého Šebestiána směrem do Německa se vytvořila asi kilometrová kolona. I tady se obrňte trpělivostí. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Předvolební kampaně vstupují do rozhodující fáze. Prezident bude jednat s předsedou vlády. Slovensko hlásí další útok medvěda. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Do voleb zbývá přesně měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, říká politolog Jan Kubáček.
14: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit, musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
13: Já ještě doplním, že v pátek 9. a v sobotu 10. října proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí a taky první kolo voleb do Senátu. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše. Na jednání se má řešit koordinace zahraniční politiky, zejména účast hlavy států na valném shromáždění OSN, které se v New Yorku koná za 2 týdny. Českou delegaci povede Pavel, vedle něj se do Spojených států chystá i ministr zahraničí Petr Macinka. Na severu Slovenska včera zaútočil medvěd na člověka. Zraněná osoba skončila v nemocnici. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým. Na místě byly umístěny fotopasti a výstražné tabule upozorňující na výskyt medvěda hnědého. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po 4,5hodinové bitvě prohrál s Američanem Benem Sheltonem 2-3 na sety. Alcaraz se v New Yorku představil po 4měsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
15: Iva Lecká
7: na Rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál, 15. hodina odbyla, za chviličku se vydáme na cestu s Mirkem Táborským. Teď ale Michal Hrůza, zakázané uvolnění a ode mě přání pohodového odpoledne.

0: Nepromarnit ani jednu malou chvíli. Lucie Bílá a Honza Bendik, písnička s nádherným a hodně pravdivým textem. My se teď vydáme na cestu, Mirek Táborský už je připravený, včera vás vzal na takovou zajímavou stezku a připomněl vám jednu, řekněme, ne úplně příjemnou událost. Pojďme se na to místo vrátit ještě jednou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám tu další připomínku jedné vážné události. Mohl bych ji nazvat pytlácká pomsta. V lese poblíž Nové Vsi na Lounsku stojí dřevěný kříž a jeho historie je poněkud matoucí. Říká se tam u křížku, ale ve skutečnosti tam stojí kříže tři. A událost, kterou mají připomínat, se možná ani nestala. Ale vezmu to po pořádku. Nová Ves má sotva 130 obyvatel a pěknou, pečlivě upravenou náves s rybníkem a spoustou zeleně. Hlavní místní památkou je kaplička se zvoničkou z 18. století. Její obrázek má Nová Ves.

0: která se prý na tomto odlehlém místě odehrála v roce 1722. Tenkrát tu Hajný údajně přistihl pytláky nad zabitým srncem. Došlo k potyčce a pytláci Hajného přemohli, svázali a pověsili hlavou dolů do mraveniště. Pak i s uloveným srncem zmizeli. Když se Hajný dlouho nevracel domů, vydali se ho místní hledat. Našli ho mrtvého a jeho nástupce mu pak na místě, kde zemřel, postavil na památku kříž. Další generace novoveských Hajných a lesníků pomník pietně obnovovali a vždy po několika desetiletích nahrazovali vysloužilý kříž novým. Potom se to ale trochu zamotalo a o tom vám povím příště, kdy se k Nové Vsi na Lounsku vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak tohle byly No Name a Žili na Blaníku. Když se podíváte do kalendáře, tak vidíte, že dneska je tam devítka. Je tedy 9.9. Tento den není jen obyčejná středa. Numerologové a astrologové tohle datum označují za magické. Prý se otevírá cesta k uskutečnění přání, očištění od starého a nastartování pozitivních změn. No tak dindy, když ne dnes. Máte-li v životě něco, co vás trápí, prý si to máte napsat na papírek a ten prostě rituálně spálit. A máte-li nějaké přání, napište si ho na papírek, složte to a uložte na bezpečné místo a nechte vesmír konat. Dnešní den je prý bránou k novým možnostem, tak proč toho nevyužít?
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Bydlet o úroveň výš?
2: Můžete i vy.
1: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
2: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
1: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Rezidence Level 21.cz.
3: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticket Portal.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
2: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
5: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radiolaniq.cz.

0: Tak to byla úžasná Bára Basiková a Soumrak bohů. Za 4 minuty už bude 3:15 a teď k nové české hudbě. Zpěváčka a skladatelka Leny, tedy Lenka Filipová mladší, vydá na své 33. narozeniny svoje 4. studiové album. A jeho představení světu si Leny pořádně promyslela. No, posuďte sami.
1: Já jsem si pro tu prezentaci nebo představení jako alba veřejnosti vymyslela 4.11. akci v Roxy. Bude to takový speciální, já jsem celý ten večer pojmenovala One Night Only, ale je to trošku mystifikace, protože ty večery jsou ve skutečnosti dva a jeden je v Praze a druhý je o týden později v Londýně a vypovídá to i o tom směru, který vždycky je a byl u mě takovou jednou nohou do zahraničí a jednou nohou tady v Čechách.
0: Leny je prostě živela, my jí samozřejmě držíme palce a ještě připomenu, že ty zmíněné 33. Lenka oslaví 25. září. No a teď už se loučím, vy ale nikam neodcházejte, zůstaňte naladěni, protože za chvilku nás čeká další Pepův parťák. Tentokrát tady bude Sagvan Tofi, už je tady v dobré náladě a těší se na vás, tak zůstaňte naladěni a my se uslyšíme zase zítra ve 13 hodin.
2: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
3: A taky Samiru.
2: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
3: Proč se říká, co se říká.
2: Každý všední den po 10.
3: Na rádiu Blaník.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na dek.cz.

0: Backstreet Boys na vlnách Rádia Blaník. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky, přátelé. A co si dáme? Dáme si spoustu písniček, které si vybere náš dnešní host. Ještě jsme se na tom nestačili domluvit, ale my se za chvilku domluvíme. Víte, kdo je mým dnešním parťákem? Člověk, kterému bylo, pokud se nemýlím, v pondělí 62 let. Jmenuje se Sagvantofy, je tady, usmívá se, pije malou kávu a tak nějak už se na to všichni těšíme, přátelé. Hrajeme vám hezky česky, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už budou 4 hodiny. Rádio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
6: Jack.
5: Když máte v plánu pořádnou práci.
6: Jack.
5: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
7: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokp.cz.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách oblačno až polojasno a dál se bude ochlazovat. Teploty vyšplhají na 16 až 19 stupňů, na horách bude 11 až 14. O počasí všechno, teď je tu doprava.
11: Kdy bude to správné počasí na výlet?
13: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
11: Blaník za volantem.
12: V Lounech v Rakovnické ulici bourala dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s nárazovým zdržením. Na trase Stanvaldu na Železný Brod u Plavu jsou v sobě taky dva osobáky. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je zatím minimální. Na příjezdu do Chomutova směrem od Karlových Varů probíhá vyšetřování nehody osobáku s dodávkou. Očekávejte komplikace, kolona má asi kilometr. A v Liberci na kruhovém objezdu v ulici České mládeže směrem do centra se srazila dvě osobní auta. I tady čekejte kolonu.
14: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
11: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
15: Národní onkologické centrum je otevřené. Brusel chce pomoci s dostupným bydlením. Páté kolo fotbalové ligy dnes uzavřou dohrávky. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. V Praze dnes slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Je určené pro komplexní péči o pacienty se zhoubnými nádory. Nachází se v areálu fakultní nemocnice Motol a Homolka. Hlavní smysl centra shrnuje ředitel nemocnice Petr Polouček.
6: To základní ambicí je víceméně zjednodušit a zrychlit průchod pacienta tím systémem vlastně od prvopočátku, řekněme, podezření na nádorové onemocnění přes diagnostiku až adekvátní léčbu.
15: Pracoviště centra se pro pacienty otevírala zhruba od půlky srpna a některá začnou fungovat ještě v říjnu. V Krkonoších se častěji objevuje teplomilná kudlanka nábožná. Patří mezi živočišné druhy, které v nejvyšších českých horách dříve nežily. Správci Národního parku vyzývají návštěvníky, aby výskyt hmyzu hlásili. První pozorování kudlanky ve volné přírodě Krkonoš evidují ochranáři z roku 2019. Její rozšíření podle nich souvisí se změnou klimatu. Evropská komise navrhla akt o dostupném bydlení. Jeho cílem je pomoci členským státům EU a městům řešit dostupnost a nabídku bydlení v oblastech, které čelí největšímu tlaku. Návrh mimo jiné stanovuje podmínky, za kterých mohou úřady omezit krátkodobé turistické pronájmy, jako je Airbnb a další. Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec zhruba za hodinu přivítá Ostravu a v 7 večer má výkop utkání Hradec Králové Plzeň. Zápasy se měly původně hrát 23. srpna, domácí týmy si je ale nechali odložit, a to kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů. Tolik zprávy a pokračuje Pepa.
0: Je to tak a nejsem tady sám.
11: Pepovi parťáci
13: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé, za půl minutku už budou 4 hodiny odpoledne. Říkám, nejsem tady sám, protože začínají Pepovi parťáci a dneska je parťákem muž, jehož plakáty byly po celém mém pokojíku. Já jsem totiž měl pokojík se svými sestrami. Jedna je o 12 let starší a druhá o 9. A oni pořád mluvili o dvou lidech, o Petru Naďovi, ten už tady byl, a potom o Sagvanu Tofim. Sagi, ahoj, vítej na Blaníku.
16: Ahoj Pepo, moc mě těší, jsem rád, že jsem součástí tvýho pořadu, protože já myslím, že se budeme rozumět.
0: Nejenom pořadu, já myslím, že i života, jak jsem
16: života,
0: zmínil.
16: No tak zas tak, kde se hluboce neznáme, ale možná se spolu s kamarádíme tak, že budeme žít spolu.
0: Ty mě moc neznáš, my jsme spolu teda jednou hráli hokej v Letňanech, jo? Ale no, jsem, proti sobě teda. No.
16: Vyhráli jsme?
0: No, dal si mi bodyček, strašně dlouho mě pak bolala kyčel.
16: Ale já jsem takový jako nekonfliktní, tak to se omlouvám.
0: Nebyla to moje nešikovnost, to se omlouvám spíš já. Okay. Sagi, prosím tě, vrátíme se teďka o dva dny zpátky. 7. září, to znamená v pondělí, si oslavil, můžu to říct, 62. narozeniny.
16: No, tak tak to už se, Pepo, teďko neschodneme. Já vůbec nevím, protože já koukám jenom dopředu a já vlastně neoslavuju nikdy narozeniny, protože jsem furt středem pozornosti, potkávám různý lidi a k tomu se možná dostaneme, ono to se to nezdá, já jsem spíš takový introvert, já nemám rád oslavy a pak taky si myslím, že každý narozeniny, on to asi málo kdo tako to tuší, je taková depresivní jako záležitost, oni si te přijdou, staneš se vlastně terčem pozornosti, zatleskají ti, ale táhnou tě vlastně dozadu. Řeknou ti, pamatuj si, a to bylo. Takže se vlastně vzpomíná a já nechci vzpomínat, já chci koukat furt dopředu, mě to baví a vlastně možná díky tomu vlastně jsem takový, jaký jsem. Takže narozeniny jsem asi fakt měl, ale nepamatuju si to. A
0: jsi říkal, že Mejdan nebyl. Já jsem dneska zrovna čet v nějakém bulváru. Na mě vyskočilo, ne, že bych to nějak cíleně hledal, ale vyskočilo na mě, Sagi měl velkou oslavu a jako vždycky to zvládnu.
16: Jo, protože jsme měli včera oslavu tiskovku.
0: No, já vím.
16: A to jsme oslavovali zahájení dobromady velkého turné do 8 sportovních, protože slavíme 20 let Dětí ráje muzikálu, který jsem napsal.
0: A k tomu my se samozřejmě dostaneme, to všechno mě zajímá. Přátelé, vy co koukáte už teďka na video, jo? Protože ono to bude na videu, tak podívejte se na něj, jo, vidíte to, 62 let.
16: Jo,
0: taky ho už nesnášíte teď. Dalibert!

0: Michal a děti ráje, píseň, která velmi souvisí s naším dnešním hostem, který mi právě řekl vodník a říká mi Fando.
1: Pepovi parťáci.
0: Rejzem vodník, říkal Sagi. Sagi, proč jsem vodník, prosím tě?
2: Ne, tak jsme se bavili, ne? Ty jsi říkal, jaký to je, ty narozeniny, tak já jsem říkal, že neslabím narozeniny a že vlastně nechci vzpomínat. Nemám čas na to vzpomínat. A poslední, když dostanu nějaký party a jsou v hospodě kluci a říkají, já pamatuješ, tenkrát to bylo, to byly časy. Hele, vždycky jsou časy, teď je pro mě teď a co bude dál. A ty, co mě táhnou dozadu a vzpomínají, tak to jsou vodníci, já jim říkám vodníci, mě táhnou dolů, oni jsou pod hladinou, už já jsem ještě furt plavu a tak mě netáhnou dolů, že jo.
0: Já se strašně omlouvám, ale my se budeme hodně vracet v tomhle povídání, protože prostě, hele.
2: Já jsem připravený, já mám normálně zelený ten fráček na sebe.
0: Ale podíváme se i dopředu, teď dohráli Děti ráje a ty si teďka zmínil, že slavíte 20 let tohohle muzikálu, který si, jak si zmínil, napsal a pojedete halovou tour. Prosím tě, řekni mi úplně na začátek, jo. Dostaneš nápad na Děti ráje před těmi 20 lety, jo. A teď jako jdeš za Michalem Davidem a ptáš se ho, jestli je s tím v pohodě?
2: Ne, úplně obráceně.
0: Jo?
2: Nesnášíš muzikály a někdo ti řekne, aby si nějaký napsal. Takhle to je. No. Já jsem říkal, na muzikály a vlastně jsem vydržel třeba 20 minut, pak jsem šel pryč, nebo jsem si dal šampíčko, abych to dotáhnul v rámci toho, že jsem vlastně jim nechtěl ubližovat a tak jsem se třeba na to dokoukal. A když za mnou přišli s muzikálem, mě vždycky bavil dělat filmy a taky jako točil jsem videoklipy a zpíval jsem, mě to jako bavilo. Ale taky jsem psal nějaký články a scénáře, takže vlastně jsem ten scénář napsal tak, aby to bavilo mě. On to nikdo nechtěl dělat, vlastně ten muzikál vlastně neměl vzniknout, protože všichni říkali, to vydrží tak 3 měsíce a nakonec to máme, vlastně slavíme skoro 20 let, protože ty narozeniny budou později, nebo začínají ty oslavy a máme turné 20 let, začínáme 3. října v Jihlavě a jedeme prostě 8 sportovních hal, jedeme za lidma, jedeme s tím muzikálem, z kterého se stala legenda, o kterému nikdo nevěřil a já jsem vlastně v Jiříkově vidění, že se to povedlo, i když jsem vlastně muzikály neměl rád, tak tenhle vlastně mám rád, je to moje dítě, jsem pyšnej, že jsem nesklamal autory a hlavně jsem pyšnej na to, že na nás chodí furt lidi znova a znova a znova. Pecka, skvělý.
0: Ale v hlavě ten start to bude v té nový hokejový aréně?
2: Ano, ano, je to v hokejových arénách, jo.
0: Tam je to krásný, teda tam bych vyrazil.
2: Jo, tam já, tak přijď, já ti dám lístky, sice už jsou skoro vyprodaný, ale ono to rychle mizí ty lístky, ale přijď, já budu rád.
0: No a teda na začátku byl někdo jiný, kdo říkal, Sagi, prosím, napiš muzikál, ono to bude pěkný, bude to takový ten hitový muzikál, to znamená složený z písniček jednoho interpreta,
2: je to tak?
0: A co na to Michal David teda?
2: No, Michal za mnou přišel, protože věděl,
0: jo, to byl
2: že
0: to... on, kdo
2: jo,
0: přišel.
2: Jo, přišel s Frantou Janečkem, oni vlastně přede mnou to zkoušel napsat asi 10 nebo 11 renomovaných autorů tenkrát. A já Barovej Povalice, jak mám to Fice, jezdil po diskotékách a zpíval písničky a bavilo mě život, že vlastně, já měl jsem za sebou nějak 2 filmy nebo 3 a točil jsem videoklipy, tak vlastně Michala napadlo, že bych to mohl být jiný, z jiného úhlu pohledu. A navíc, já jsem vlastně jednu dobu jezdil s Michalem Davidem jako host, já jsem na 2 písničky, oni mě naháněli vždycky před konzervatoří, protože já jsem vždycky jako jim utíkal, ale jezdil jsem, takže se ty pecky jsem znal, věděl jsem, že z některých si lidi dělají srandu, jako C-čka, Poupata a tak dále. A pak jsem taky věděl, protože jsem se chodil koukat vždycky, že tam má pár skvělých, pomalých písniček, jako je třeba Největší z nálezů a ztrát a Každý mi tě lásko závidí a takhle. Takže já jsem ty pecky dobře znal, takže jsem vycházel z toho, když jsem ten muzikál potom psal z těch písní a jsem vlastně věděl jsem, z který si můžu udělat legraci, která je jako pěkná. Navíc tam měl i renomovaný autory, jako, který myslím jako i textaře, autory, takže si myslím, že to jako dopadlo dobře, no. Já jsem to vlastně risknul. Oni to nechtěli hrát, že to je jako moc dlouhý a že tam jsou rychlý střihy, jako ve filmu, ale vlastně pak mě všichni začali napodobovat. Když to ten Petr Novotný vlastně takhle udělal, tak se z toho stala legenda. Já jsem na to pyšnej, je to pecka, dobrý.
0: Počkej, strašně dlouhý. Třeba Figarova svatba, to si pamatuju, že po 3 hodinách už jsem si říkal, tyjo, už ale by mohlo být finále. Jak dlouho trvají Děti ráje?
2: Já ti rozumím. No, ty Děti ráje, je to relativní, když se rozjedeme a lidi jsou skvělí, tak je to prostě to... Někdy prostě komunikujeme s lidma. A nás, co mě překvapilo, co z toho jsem byl v šoku a všichni nám to vlastně celou dobu závidějí, já jsem byl překvapený, nás začali chodit malí děti. Jo, oni nemůžou znát Michala Davida, nemůžou znát
0: z domova.
2: Jo, nebo z domova, no. A vlastně, ale ty písničky, takže ten muzikál vlastně za tu dobu vlastně zlidověl. Zlidověly i ty písničky, takže ten despekt k tomu Michalovi a k těm autorům, tak vlastně najednou se to ukázalo, jako, že to tak není. Že prostě, hele, když něco zlidoví za mě a je to lidová zábava, tak je to největší jako klobouček pro ten projekt, protože to se tak prostě zlidovilo.
0: To je pravda.
2: To je Mozart, co? I když to nechci srovnávat, jo. To je, no, to, ale v té době to byl Popík.
0: On byl taky Popík, přesně, jo, přesně tak. A umím si představit, že kdyby tehdy frčili táboráky a kytara, tak se to prostě hraje jenom pěvrají, farfalo.
2: A teď, ale, teď se vrací Nedvědi, všechny ty písničky, ty jsou, to, jsou to krásný texty, krásný jako melodie. A teď na to přišli, že to je bomba a objevují to mladí lidi. Je to to samý, je to prostě, když něco přežije a netrvá to, nemá to nějaký pičí zvod, tak klobouk dolů předtím.
0: Jestli teďka poslouchá

0: Na přání hrajeme na Blaníku až od 7 večer, to víte, ale občas se to zvrtne a přijde host a ten si vybere písničky a to přesně udělal Sagvantofy.
1: Pepovi parťáci.
0: Říkal, já chci Michaela. Prosím tě, Sagi, na čem ty si vyrost hudebně? Michael Jackson, to je asi jasný, že jo?
2: Já to mám tak, že poslouchám písničky všeho druhu, od rapu, přes rock, přes český, zahraniční, ale jako v životě, prostě to, co se mi líbí, tak to, nebo to, co mě nějak psychicky jako netejrá a zaujme a udělá mi dobrou náladu, tak to jsem za, takže je mi úplně jedno, jestli to Michael Jackson, nebo jestli je to Michal David, nebo Helena Vondráčková, nebo Víkend, nebo Slza, tak to v pořádku.
0: Zas na druhou stranu, já si tak říkám, ty jsi vlastně prožil spoustu let v Iráku, že jo, jako dítě.
2: Ne vůbec, to ne.
0: Co ne?
2: Byl jsem tam dva roky.
0: Dva roky?
2: Jo.
0: Aha.
2: Jako vidíš, malý dítě do 4 let.
0: Aha. No ale zároveň máš tam prostě kořeny tak nějak trošičku,
2: no, tak
0: že jo,
2: trošku,
0: z jedné strany.
2: No, ale ne úplně, no. No. Ale byl jsem tam dva roky, no.
0: Ale to, jako ta orientální hudba ti nic neříká?
2: Ne, to vůbec.
0: Vůbec?
2: Ne, já se to ani nepamatuju. My jsme tam byli, protože můj táta byl inženýr a bydleli jsme tam v takový čtvrtě, kde byli... Tenkrát vlastně Angličani, Rusové, takový ty největší jako kapacity, ty biznismeni, takže jsem tam bydlel jako a byl v takový jako, a je to dávno, takže vlastně si z toho moc nepamatuju. No.
0: Vidíš, já jsem žil v tom, že jsi tam byl třeba do 7 let a ty jsi tam byl jenom 2 roky takhle.
2: No,
0: tak vidíš, tak jestli si to někdo myslel taky, tak teďka jsme zbořili jeden mýtus. No. Sagi, prosím tě, můžeš si vzít sluchátka na chviličku, já ti chci něco pustit. Já jsem byl totiž minulý týden zase na koncertě jednom a celý šapito, který byl úplně napráskaný lidma, zpívalo tvoje jméno, víš?

0: Maxulíka a Janek.
1: Zdravím Xaviho Baumaxu, ty pokyvuješ hlavou, víš o tom?
2: Nevím, ale nevíš. Je to skvělý. Ty varo, dobře to, to pobavilo.
1: To už je strašně stará písnička, já si myslím, že klidně 20 let, možná ještě díl. A nebo ještě víc, abych to řekl správně česky, se omlouvám teďka Pavlu Novotnýmu. Sagi, prosím tě.
2: Já jsem se trošku bál, já jsem, že to je nějaký chyták.
1: No.
2: Já jsem se bál, co tam zaspívá dál, mm-hmm. To jsem u toho holky slíká, když má s sebou, já jsem myslel, co, Pindulíka?
1: Ne. Je tam právě Lukáš Vaculík.
2: Já
1: vím. A
2: je to vyděsilo trošku, já jsem se tady jaký chyták, tak dobrý.
1: Já si tak říkám, že asi tvoje nejvíc nenáviděná otázka od novinářů a od různých moderátorů je, vídáte se ještě s Lukášem Vaculíkem?
2: Není, to ne. Ale navíc já jsem zvyklý jako odpovídat na věci novinářům, protože novináři vlastně patří k našemu životu a tak jako závistiví lidi nebo faninky a fanoušci, takže to je to lepší, než třeba kopat jámu a nikdo tě nezná. Takže pořádku, já Lukáše mám strašně rád, respektuju toho, zrovna včera jsem mu volal kvůli nějaký věci, měl někdo narozenin a chtěl po nás podepsat nějakou fotografii, tak jsem ho poprosil, on je teďko mimo republiku a vždycky tak za půl roku se potkáme a nevzpoumínáme.
1: Neplánujeme,
2: ale on je zlatý, vždycky jsme měli mezi sebou jasně napsané dohody, že se budeme respektovat a jak, ať je to v soukromí nebo v biznise a strašně rád ho vidím, mám ho rád a myslím si, že to je můj osudový kamarád do deště.
1: No, ono u nás přece jenom ty dvojice vždycky frčely, že jo, nejenom u nás, i ve světě, že jo, Laurel a Hardy, u nás to byly prostě od Vericha s Voskovcem přes Šlitra se Suchým, přes Sagvanatofio s Lukášem Vaculíkem, potom byl Vojta Kotek s Jirkou Mádlem a právě tyhle dvě dvojice já bych chtěl srovnat, Jirku Mádla, Vojtu Kotka a Sagiho s Lukášem Vaculíkem, protože vy mi právě přijdete takový jako harmonický dvojice, že jste se vždycky doplňovali, zároveň jste se respektovali. A všichni čtyři jste strašně talentovaní, že jo?
2: Nevím, ostatní ty tři jsou určitě talentovaní, já o sobě často pochybuju. Ale protože všichni já věci dělám tak, jako jak to cítím, já je neplánuju, nemám je vykalkulovaný. Když něco chci, tak jsem, jako já jsem pana, tak to chci udělat úplně do detailu a nikdy těm potřebuju lidi. Ale nejsem si úplně jistý, že to je otázka talentu. Myslím si, že to je asi taky, ale já prostě dělám jenom věci, které cítím a nenechám se manipulovat do něčeho jiného. Nevím, jestli to je talent, ale jsem rád, že to říkáš. Myslím si, že ty dvojice jsou si trošku podobný a kluci jsou všichni talentovaní, to klobouk dolů.
1: Ale takhle, všichni známe rozhovory s tvými spolužáky bývalými z konzervatoře a všichni se shodují na jednom. Sagvan uměl všechno mu šlo strašně rychle a když hrál, tak nás dokázal rozesmát i rozbrečet a ten jeho talent je naprosto nesporný. A sem tam někdo říká, že Zo promrhal, ale za chvilku si o tom budeme povídat. Vybral jsi slzu, za chvilku bude slza.
2: Okay.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
5: tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci Skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
9: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
10: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Burgermaniaci pozor!
11: Burger Street Festival je zpět.
12: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
11: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz
14: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
15: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.

0: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
1: Babí léto.
0: Burčák.
1: Skvělé jídlo.
0: Víno.
1: Příjemná atmosféra.
0: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
1: Pohoda.
0: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září, Vinobraní v Johann V v Třebívlicích.
1: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
0: Generální partner je Centropol Energy.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: To za Holomráz na vlnách Rádia Blaník na přání Sagvana Toffyho.
1: Pepovi parťáci.
0: Sagi, ty jsi vybral Holomráz a já bych řekl, že ty budeš letní typ, ne?
2: Ne, mně to je jedno. Já se zahřeju i v zimě.
0: Pravda je, že na hokejovém stadionu je málo kdy teplo, že jo? Ale ono se člověk potom zahře. Kdy jsi začal s hokejem vůbec?
2: Jsem hrál od malička a pak jsem vlastně chodil na konzervatoř. A ještě jsem to zkoušel z kluby, takže jsem chodil ještě na koncert třeba do čtvrťáku, hrál jsem hokej. A já jsem nepil dlouho, třeba do 23, 24, málo kdo ví. Já jsem byl takový jako asketa, to jsem vlastně vůbec jako... Holky, jo, to jsem měl první děvče v 17,5 letech, v 18, poprvé.
0: Pořád je tady Sagvan Toffy, prosím vás, jo?
2: Na větru v kapse, no, ale tak jako, ale hrozně rád jsem sportoval, do dneška mi to drží, já chodím třeba 3x, 4x týdně hrát hokej, a chodím hrát i zase GT, jezdíme na fotbaly, tak a ty máme třeba 2x, 3x do víkendu, takže jsem taky aktivní, no.
0: No taky o víkendu bys mohl chodit zpívat, že jo?
2: Jo, to mi teďko chodí nabídky, no. Jo, chodí. Hele, teď jak jedou ty 80-ky, 90-ky, jak jedou ty holky a jedou ty lunetici, tak oni mě furt volají, abych začal zase zpívat, protože to bylo moje nejoblíbenější období, kdy jsem byl svobodný a chodil jsem vlastně, jezdil jsem po víkendech na diskotékách, zpíval a tam jsem se zlízkal vždycky s kamarádama a byl to mejdán do rána a tak to. A teď mi to začalo chodit. Já jsem se potom úplně zastesknul, ale nevím, no. Zatím jsem to ještě jako moc neto, ale mám nový plány, tak třeba to začnu přijímat, protože to bylo dobrý. To bylo nejlepší období, taková svoboda. Jako
0: jak tak na tebe koukám, tak si říkám, že se k tomu jako částečně vrátí.
2: Hrozně bych chtěl.
0: Pokud byste chtěli mít Sagvana Toffyho na svém večírku, tak nažavte telefony, protože evidentně je naomenej.
2: To je taková nostalgie, protože když produkuješ věci, tak vlastně jsi zatížený věcma, který nejenom zjistíš, že vlastně máš i tu rodinu a jsi vlastně... tě ty vodníci táhnou dolů vlastně a ten biznis a tohle. A to bylo takový fakt super období. A teď, když mi chodí ty nabídky, bych zase vrátil třeba a začal zpívat, tak jsem úplně jako, to by bylo, ale nejde to úplně tak jednoduše. Ale jo, asi bych párkrát jel. No.
0: Sagvan mi před chvilkou prozradil, že ADHD, jako od malinka, což jsem se teď přesvědčil, protože my jsme řekli asi o 80,000 slov mezi těmi dvěma písničkami, co hráli. To jsem ještě nezažil, takovouhle kadenci a pořád i o čem mluvit. Pořád si něčemu smějeme. Ale zároveň ty jsi napsal muzikál, říkal jsi, že jsi hodně jako psal různě scénáře a tak. To ale není úplně spojitelný s člověkem, který má ADHD. To se musí vysedět to psaní, ne?
2: Hele, já mám ADHD teďko proto, protože jsme včera měli tu tiskovou konferenci k té velký tour a dalo mi to docela zabrat, protože jsem chtěl, aby to bylo milý, příjemný a aby ty lidi pochopili, že to vlastně děláme ne kvůli reklamě, ale kvůli tomu, že to máme rádi, protože na nás chodí lidi znova a znova na ten muzikál Děti ráje, proto slavíme těch 20 let, jako, protože je to příjemný. Prostě zasmějou se, popláčou si, trošku se tam poznají jako sami sebe. A vlastně jsou tam vlastně dvě generace, je to takový jako, aniž bych chtěl, tak jsem psal vlastně muzikál pro všechny lidi, chodí na nás děti, střední generace, starší generace. A když já vlastně jsem doma, tak ADHD moc nejsem, já jak jsem ADHD v práci nebo navenek a taky proto hodně sportu, abych to ze sebe tu energii dostal. Tak teda když nesportuju pro to, abych se potrestal za to, že jsem se zlískal někde, to tak je možnost, ale spíš je to proto, že prostě potřebuji ze sebe dostat tu energii a potom třeba, když píšu nějaký scénář, nebo se na něčem zamýšlím, tak chci, aby to bylo dokonalý, aby to bylo tak, jak to cítím já, aby to nebylo vykalkulovaný. A takhle jsem vlastně napsal ty Děti ráje, že jsou vlastně tak, jak jsem to cítil. Poslouchal jsem jenom písničky a ten děj mi tam chodil vlastně postupně a vlastně já jsem to nenapsal, já jsem to viděl. Já vidím obrazy, třeba když jsem točil videoklipy jako režisér, to asi málo kdo ví, já jsem natočil třeba videoklip Jankovi Ledeckýmu, Sliby se mají úplnit o Vánocích, Ryba rybě, režíroval jsem je, tak já jsem poslouchal písničky a mě obrazy jedou v hlavě, takže jako já nemůžu psát, takže si sednu a budu psát nějaký text, takže ADHD v tu chvíli, když já začnu takhle si přemýšlet sám, tak jde stranou a vlastně se sám vyklidním a jsem rád sám.
0: Prostě jak se říká, že komici jsou potom doma takový smutný, tak Sagvan Toffy je venku hurikán a pak přijde domů, sedne si a píše příběh. A teď bude jezdit a bude zpívat třeba tuhle.

0: Režíroval videoklipy a teď režíruje mě, je skvělý, Sagi.
1: Pepovi parťáci.
0: No to zopakuj, to musíme říct lidem. Já jsem říkal teďka Sagvanovi, že tuhle písničku jsem ještě v životě neslyšel a on říkal, proč to pouštíš? Říkám, no protože je to energické, že je to takové nové, i když je to staré a hlavně je to tvoje. A on říkal, ty já víš, kdo to napsal, povídej
2: se. Já jsem si vlastně vzpomněl, že tu písničku naspíval, to mě překvapilo, milé, že já říkám, no jo, teď vlastně to měla by, hele, byl kamarád ještě jedna, no. To nikdo neví, k tomu, k téhle písnice byl natočený videoklip, k tomu filmu, ale nikdy v tom, v té dvojice nebyla. Mělo to být jako, jak byla Dávej Ber, tak k druhému dílu jsem měla udělat písnička podobná, no. Jako hit, na který by se udělal klip. A tohle tu písničku tenkrát napsala Dara Rollins. No. Darinka. Tenkrát to byla Darinka, já jsem s ní kamarádil. A ona pro mě tu písničku napsala. A teď se mi vdala. No. Jo, jinak všechno nejlepší, hodně štěstí. Přeju Daře Rollins a přeju... Ona se vlastně poprvé vdala, tak jsem jí zapomněl povrát.
0: Ona je teďka vlastně paní Grande Paolova.
2: Jo, asi jo, já nevím, jak to tam má, ale to už bude mít hodně jmen, ne? Jo, ale tak každopádně jsem rád a doufám, že bude šťastná. Moc jí zdravím.
0: Já bych chtěl Daru taky pozvat na rozhovor po Sagim, tak kdyby Daru potom jste se, já seženu číslo. Tak pojďme, Vítr v kapse, to bylo vaše první setkání s Lukášem?
2: Určitě, to mi bylo 17 let.
0: Ale a co říkali ve škole, když jsi měl takhle úspěšný film?
2: Jo. No, tak já jsem chodil na konzervatoř, tak ty lidi už hráli vlastně od malička.
0: No, ale oni to neměli nikdy rádi, ty konzervatoristi?
2: Ne, neměli, ne, to bylo, já jsem to dokonce tu nabídku dostal v prvním ročníku a ten producent musel jít do školy a udělat pro mě výjimku, že já jsem se musel učit i třeba, to jsme točili v Plzni a já jsem se musel učit i po natáčení, tak bylo 17, že jo. Luky tenkrát už byl starší, takže chodil chlastat a já jsem měl doučování na té škole, takže tou výjimkou vlastně mě zachránili a ten film jsem mohl natočit. A tím vznikla ta dvojka. Kamarád do deště byla potom už vlastně pokračování naší dvojky a všechno to má na svědomí můj nejoblíbenější, můj vlastně druhý táta, Jaroslav Soukup, režisér, který vlastně nás takhle objevil a díky němu to vlastně takhle šlapalo.
0: Tak říkám, jestli Jaroslav Soukup si třeba nemyslí ještě na trojku Kamaráda do deště. Hodně se o tom mluví, hodně se tě na to všichni ptají, ale pak jako časy se mění, třeba se něco změnilo.
2: My jsme měli nabídku několikrát na to, ale jak jsme říkali, že se s Lukášem respektujeme, tak jsme se o tom bavili a my jsme to nechtěli pokazit. Já si myslím, že ta trojka by už zaváněla tím, ono se to povedlo, že ta dvojka byla jako minimálně stejně tak dobrá jako jednička, možná lepší.
0: Jo, to se říká, no.
2: No to si a říká, to se nestává. A my jsme to nechtěli prostě zabít. Luky měl pravdu a třeba bychom mohli natočit nějaký jiný film spolu, ale Kamarádo ještě tři, legenda. Stalo se z něho legenda, proč to kazit? Myslím si, že to je... A bylo to... Měli jsme docela dobrou nabídku za hodně peněz, ale myslím si, že by to, že to rozhodnutí bylo správný.
0: Hele, a chodí ti nabídky na filmy, jako na filmový role, nebo ne?
2: Chodí do různých seriálů a takhle udělal. Já jsem udělal pár nějakých věcí, které jsem třeba udělal pro Kamarády, ale necítil jsem se komfortně, protože dneska se doba změnila. Myslím si, že z toho je velký biznis. Že jsou z toho někdy až továrny vlastně na seriály. Samozřejmě ne všechny, ale ve většině případů. A já mám rád, když si promyslím tu roli, když se to několikrát třeba zkusí, nebo se jede víckrát ta klapka. A na to není dneska čas, nejsou na to peníze a podle mě některé ty projekty tak vypadají. Zkusil jsem to párkrát, nesedělo mi to, takže když tak aby to bylo dobrý.
0: Vážení režiséři a producenti a hlavně scenáristi, pokud máte hodně peněz, hodně času a chystáte nějaký dobrý film, tak já připomínám, že Sagvan je opravdu talent. A
2: my se natočíme sami, neboj.
0: Jo, jako, už jako, už jako vy máme. Nebo my?
2: No my dva.
0: My dva. Tak jo. My spolu vlastně budeme jezdit po těch diskotekách, jak si říkal. No, já totiž budu hrát na buben, prej.
2: Pojď, tady dneska už diskotéky nejsou, ale na ty vystoupení mě tahaj, no. S Lunatikama a s tou, a jak se jmenou?
0: Holky.
2: Holky, no. A ještě, no. Tak dobrý, no. Tak já to tam vyšvihnu na tebou.
0: Sagi, prosím tě, ty jsi měl teda včera tu velkou tiskovku a říkal jsi, že to přebylo nějaký těhotenství, nebo co?
2: No, to bylo ohrožený. Včera jsem byl trošku vystresovaný z té tiskovky, protože my jsme tam měli prezentovat ty děti rádi těch 8 sportovních hal, který mimochodem 3. října začínáme už v Jihlavě a pak jedeme prostě další.
0: Povídej o tom těhotenství, já zatím najdu tu Jihlavu.
2: Jo, to je super. No, a takže... No a 3 měsíce předtím za mnou přišla hlavní představitelka Aneta, že nemůže jako hrát, protože je těhotná. A ona to tajila, protože to dítě čekala s Milanem Barošem, dneska už to můžu říct, já jsem to taky tajel, to, a takže, a nechtěli to prozradit, tak já jsem byl, a teď to ohrožoval samozřejmě tu tour, takže nakonec já jsem to musel tajit, tak jsme to museli vlastně jako přeobsazovat, neviděli jsme kdo, protože to je dost náročný, takže jsme se dohodli s Natálkou Grosovou, takže tato dá za ní.
0: Natálka možná přijde i s Vojtou Drahokoupelem sem ke mně na Blaník, to se dohodneme se Sagim. Přátelé, 3.10. Jihlava, 10.10. Plzeň, 14.10. České Budějovice, ať ten seznam je nekonečný a jsou to děti ráje, 20 let. Sagi, přijdeš ještě někdy?
2: Moc rád, bylo to strašně příjemný. Já vás chci všechny, milí posluchači Blaníku, pozvat na naše tour. Bude to velká oslava, budeme brzy slavit 20 let, ty oslavy začínají a jedeme za váma do sportovních hal a těším se na vás, na všechny, od malých, středních až po starší generaci. Doufám, že si to užijem. Zapláčem si, zasmějem se a budeme jedan, jak říká můj kolega nový. Máme novýho chlapečka Čusbuse. Namluvili jsme takovou hezkou reklamu, takže doufám, že to bude super. Těším se na vás.
0: Přetekli jsme do basketbalu, ale to vůbec nevadí. Sagi, ahoj.
2: Čau, mějte se.
0: Byl tady za chvíli, vy posloucháte Blaník.
2: Pepo, děkuju.
0: Nemáš za co.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
11: Aditek!
10: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
11: Aditek!
10: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
11: Aditek!
12: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
17: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
18: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
19: Nákupy v online shop.cz.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz. Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.

0: Jerry a Tom, Hana Zagorová na Blaníku, no a dnešní host, Sagvan Tofi, ten už je na cestě domů, my ho moc zdravíme a pošleme nejenom jemu, ale vám všem po 17. hodině Tomáše Kluse. A taky písničku Michala Davida. Skupinu Krištof a Simu Martausovou. Protože na Blaníku si dál hrajeme hezky česky. Rádio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Auto na šrot.cz.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Auto na šrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
7: Tradice, která zakořenila.
8: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
7: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
8: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
7: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
9: Zahrada Čech.
8: Zahradačech.cz.
10: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
11: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
13: Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách oblačné až polojasné nebe. Na horách se sem tam mohou objevit přehánky. Teploměr ukáže 16 až 19 a foukat bude jenom mírný vítr. O počasí je to všechno. Teď je tu dopravní servis.
14: Jsme Blaník.
15: Pohodové rádio do každého počasí.
12: Blaník za volantem.
13: V Lounech v Rakovnické ulici došlo k bouračce dvou osobáků. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržíte se zatím nárazově. Na příjezdu do Chomutova směrem z Karlových Varů probíhá vyšetřování nehody bouračky osobního auta a dodávky. I tady čekejte potíže, kolona má zhruba kilometr. A na trase z Frýdlantu do Liberce před kruhovým objezdem u Stráže nad Nisou narazilo osobní auto do betonové zítky. Doprava tu zpomaluje, čekejte možné omezení. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď už jsou tu zase zprávy.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: V případu požáru mostecké restaurace došlo k posunu. Neznámý pachatel prolomil školní systém bakaláři. Ostravě je nové vědecké centrum. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli loňskému tragickému požáru restaurace v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár v restauraci u Kojota loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Zemřelo 7 lidí a 10 se zranilo. Obviněným může v případě odsouzení hrozit až 10 let za mřížemi. Policie vyzývá uživatele školního systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Reaguje tak na situaci ze včerejška, kdy neznámý pachatel zřejmě prolomil účet studenta a jeho jménem poslal do jedné pražské školy výhružnou zprávu. Jedná se už o druhý obdobný případ, který v současnosti kriminalisté řeší. V Ostravě vzniklo nové vědecko-výzkumné centrum LERCO. Funguje při Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Má vytvořit podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu i příliv zahraničních odborníků. Projekt má dvě části, ty přiblíží jeho hlavní řešitel Roman Hájek.
18: Jedna část je přírodovědecká, vývoj nových molekul, matematické modelování a takové fajnovosti. Ta druhá je zaměřená na onkologii a krevní nádory a zase zaměřená na vývoj nových molekul, vývoj moderní terapie, na různé další související vědecko-výzkumné projekty.
17: Náklady na vznik budovy a její vybavení překročily 1 miliardu korun. Tenistka Kateřina Siňaková má před sebou semifinále 4 hry na US Open. Spolu s Američankou Taylor Townsendovou vyzve belgickou ruskou dvojici Elise Mertensová Diana Schneiderová. Zápas by měl začít zhruba za 5 hodin. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
0: Já přeji krásnou středu.
15: Jirka Frélich
16: na Rádiu Blaník.
0: Krásný poslech Rádia Blaník, teď ale kapela Kabát, minutu po 17. hodině a taky za chvíli Michal David s písničkou Chtěl bych žít tak, jak se má. Tak si užijte české písničky na Blaníku.

0: Rednecks a písnička Hold Me For A While. To byla písnička v angličtině, to jste poznali. No a nápověda zítřejšího tajemného roku, teď se podržte, bude taky v angličtině. Totiž svět zažil jednu počítačovou revoluci. V tom konkrétním tajemném roce nový hudební nosič, který zároveň mohl být i počítačovým.
1: The biggest revolution in the recording industry since the invention of the long playing gramophone record, but this is no ordinary disc. Just 12 centimeters in diameter.
0: No jasně, největší revoluce v nahrávacím průmyslu od vynálezu dlouhohrající gramofonové desky. Tohle není žádný obyčejný disk, má pouhých 12 centimetrů a hudba je na něm zaznamenaná digitálně. Žádná jehla se nepohybuje v drážce a zaznamenané informace jsou čteny laserovým paprskem. Vzniklo CDčko. Tak tušíte, v kterém to bylo roce? Do jakého se vypravíme zítra? No, těžko říct, ale po 9. hodině to odhalí Petr a Adéla, už se na vás moc těší. No a krásné písničky byly v tajemném roce. No a tak si zítra budeme hrát jen a jen z toho samého roku, kdy se narodilo CDčko, které známe dodnes. No a skupina Krištof, Sima Martausová, to je to, co teď už slyšíte, písnička Hvězdáři. Na Blaníku si hrajeme hezky česky a já vám přeji krásnou středu a hezký poslech Rádia Blaník.
2: Všechna ta slova, všechny ty kroky.
3: Já si to pamätám celé ty roky.
2: Když se nám rozpadlo, v co člověk.

0: Baltimora, písnička Tarzan Boy. Musím říci, že ty rozdíly teplot teď mě doslova baví. Zatímco Karlovy Vary okolo 16 stupňů, třeba v Chebu právě 16 stupňů, tak na mnoha místech přes 30, hlavně na Moravě, a to na Zlínsku, kde jsou rekordy 32 stupňů ve stínu. No ale ani Brno se nemusí stydět za 30 stupňů ve stínu. Ostrava okolo 31. Skutečně ty rozdíly mezi Moravou a zbytkem území, ty jsou opravdu enormní. Tak ať už trávíte den spíše podzimně v Čechách nebo letně na Moravě a ve Slezsku, tak vám přejeme, ať se vám líbí i ty další hezké české písničky. Před námi Miraj, Vedle tebe usínám a taky Jedna z hříšného tance.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
5: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
10: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
11: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
12: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
13: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
14: Jack.
13: Když máte v plánu pořádnou práci.
14: Jack.
13: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
14: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac-motors.cz.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: hříšném tanci se objevila tato písnička, ostatně zpívá Patrick Swayze, She's Like the Wind, teď na Blaníku. No a hříšný tanec, ten bude čekat někoho z našich výherců už tento víkend.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: A kdo by netančil, když v pátek, v sobotu a v neděli budeme rozdávat peníze. Pro někoho 5, pro někoho 7 000, no a pro jednoho z vás dokonce 100 000 korun. Samolepky Rádia Blaník jsme rozdávali na našich letních koncertech, no a navíc ještě 2 letní koncerty nás čekají. Pokud jste si je vzali, to je dobře, stačí je někde vylepit, dát nám vědět přes web radioblaník.cz, kde máte tu samolepku, my si to zkontrolujeme, stejně jako o víkendu si třeba Josefa Uhořic, který bydlí Uhořic z obce Nevratice, se zkontroloval kolega Vlasta Suk a měl samolepku, tak dostal peníze.
2: My jsme si to zkontrolovali a máte od nás 5 000 korun.
3: Děkuju, super.
2: Tak já vám gratuluju, už jste přemýšlel, jak s nimi naložíte?
3: Tak určitě nějaký wellness weekend nebo tak něco.
0: A když vás navštíví náš blanický krajánek, zároveň odpovíte na otázku, kolik těch samolepek celkem rozdáme letos v létě. Kdo bude nejblíž, dostane rovných 100 000 korun. No Pepa, který je blízko Hořic, věděl přesně, co by s nimi udělal.
3: No, tak to už by bylo něco lepšího, asi dovolená.
0: Dovolená, jak jinak. Tak pojďte s námi hrát tu naši velkou podzimní hru. Samolepky můžete získat nejenom na letních koncertech, ale taky na webu radioblaník.cz. Stačí si ji vytisknout, někam nalepit a dát nám to vědět.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: A na Blaníku za chvíli už Tomáš Klus, anebo taky Iveta Bartošová. Hrajeme si dál hezky česky.
4: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: Adélka se nám vdala.
6: A to je dobrá zpráva pro mě.
5: No a další dobrá zpráva pro vás je, že už se blížíme ke konci týdne, protože zítra už tady máme čtvrtek.
6: A to je malý pátek, no a na další dobré zprávy se podíváme zase zítra.
5: Těšíme se na vás. Petr Slíva.
6: A Adéla Malat.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.
7: Už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
16: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
17: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
18: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění, unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
19: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Karel Gott a písnička Plnoleta na Blaníku a 18. hodina, ta nám klepe na dveře a těšte se po zprávách. Na písničku Není nutno.
1: Není nutno, není
0: Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svirák.
1: Bylo přímo veselo.
0: A taky Činasky, Vákum.
2: Příteli postu, já slyš, jak střejmě už víš, Bůh je žena.
0: A taky Jiná žena, Tereza Karnlová, Diamanty.
3: A tak já.
0: Protože na Blaníku si budeme dál hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
9: Haló, haló, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
10: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
11: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
12: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
13: Mami, já mám řidičák.
14: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
15: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
16: Rádio Blaník. Počasí.
17: Rádio
18: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra nás v severních Čechách čeká další ochlazení. Na teploměru naměříme 16 až 19 stupňů. K tomu bude oblačno až polojasno, na horách může i sprchnout. Toliko počasí, teď už míříme na cesty.
16: Rádio Blaník.
19: Nejvíc pohody
16: a nejvíc českých písniček.
19: Za každého počasí.
16: Za volantem.
18: Na příjezdu do Chomutova směrem z Karlových Varů probíhá vyšetřování nehody osobáku s dodávkou. Počítejte s omezením, kolona má asi kilometr. Na trase z Friedlandu do Liberce před kruhovým objezdem u Stráže nad Nisou narazilo osobní auto do betonové zítky. Doprava tu zpomaluje. Na Liberecku ve Friedlandu v Komenského ulici ve směru z centra jsou v sobě tři osobáky. Doprava zpomaluje, tak tam dejte pozor. A komplikace čekejte i v Heřmanicích, v Podještědí. Na místní cestě se srazila dvě osobní auta. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy.
16: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
19: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Za měsíc půjdeme k volebním urnám. Petr Pavel se setká s Andrejem Babišem. Vinobraní omezí dopravu ve Znojmě. Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Přesně měsíc zbývá do voleb. V pátek 9. a sobotu 10. října se koná první kolo voleb do třetiny Senátu a proběhnou i komunální volby do zastupitelstev obcí. Komunálky se od ostatních typů voleb liší hlavně způsobem hlasování. Volič totiž nevybírá jen jednu kandidující stranu nebo koalici, ale může hlasovat i pro jednotlivé kandidáty napříč stranami. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály, kterého by se oba politici měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast hlavy státu na valném shromáždění OSN. Nebezpečný nález na Šumavě čeká likvidace. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku průzkum odhalil 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované zeminy. Jak moc je to nebezpečné, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
3: Průzkum z letošního roku potvrdil rozsáhlou kontaminaci půdy a závažná rizika pro zdraví lidí i životní prostředí. Chemické látky jsou karcinogenní, mohou poškodit reprodukční, vývojový, hormonální a imunitní systém. Některé z nalezených látek představují také významné riziko pro kvalitu podzemní vody.
2: Do zahájení sanace bude prostor střežit policie. Samotné odstraňování ekologické zátěže potrvá až do roku 2028. Znojemské historické vinobraní omezí dopravu ve Znojmě. Akce sebou nese uzavírky a zákazy parkování. Třídenní vinobraní sice začíná až v pátek, do centra města se ale začne dopravní omezení promítat už zítra od 7 ráno. Tolik zprávy Rádia Blaník a dál je s vámi Jirka.
4: Dominiku, díky. Dominik je totiž všemi mastmi mazaný. Ne, že by se večer namazal všim, co doma viděl, ale Dominiku, to znamená být pěkně chytrý, rozumbrada.
5: Tak to ti děkuju.
4: Ne, počkej, nám to vysvětlí Samira za chvíli.
0: Jirka Frelich
1: na Rádiu Blaník.
4: Ano, dnešní téma Samiry, všemi mastmi mazaný, kde se to vzalo a proč to říkáme, tak o tom víc za chvíli. No a víte, že není nutno, aby bylo přímo veselo, jak zpívá Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svirák. Jdeme si hrát hezky česky.

0: Skupina Katapult a písnička Vojin XY hlásí příchod, teď hlásí příchod naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A dnešní téma být všemi mastmi mazaný, Samiro.
3: Když je někdo všemi mastmi mazaný, rozhodně to neznamená, že se večer poctivě namaže všemi krémy, které najde v koupelně jako vaše žena. Říkáme to o člověku, na kterého si jen tak někdo nepřijde a má pod čepicí. Ano, stejně jako vaše žena. A původ tohohle rčení je docela fajn, protože ty masti v tom původně opravdu byly. Musíme se vrátit do dob, kdy se nejrůznější léčivé směsi používaly mnohem víc než dnes. Léčitelé, ranhojiči nebo mastičkáři měli přípravky na nejrůznější neduhy a člověk, který byl obrazně namazaný všemi mastmi, byl chráněný ze všech stran. Na všechno už něco měl. Jenže mazaný má v češtině ještě druhý význam. Člověk zkušený, prohnaný, který zná všechny triky. Právě tady se nám všechno potkává. Podle jiného výkladu může spojení souviset také se starými představami o čarodějnických mastích. Tady už je podobnost s vaší ženou čistě náhodná. V lidových pověrách se čarodějnice mazaly zvláštními mastičkami, které jim měly propůjčovat nadpřirozené schopnosti, třeba umožnit létání. Člověk všemi mastmi mazaný byl pak někdo, kdo ovládá všechna možná kouzla.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak jste to slyšeli. No a zase zítra Samira po 10. dopolední nebo po 18. hodině. Teď Tereza Kernlová a písnička Diamanty.
4: Tak když spolu spíš.

0: Šinasky a písnička Vákum, písnička, ve které se zpívá Bůh je zřejmě žena. Milé dámy, já pro vás mám informaci. Možná se posaďte. Hugh Grant, ano, ten slavný fešák z těch krásných filmů jako Notting Hill, Láska nebeská, Dva v tom, Čtyři svatby, Jeden pohřeb, a nebo dokonce v tom novém pokračování Bridget Jones, tak Hugh Grant má dneska narozeniny 660. No, ale zítra přijde Petr, náš blanický Petr Slíva, a bude platit vaše účty a svět bude zase v pořádku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
4: Já jsem vám tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vy.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit, a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
0: A za chvíli na Blaníku i Petr Novák, Náhrobní kámen, nebo taky Slza. Jejich první velký hit, Lhůta záruční, na Blaníku máte záruku, že vám dál hrajeme hezky česky.
6: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
9: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to. Vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.

0: Slza, písnička Lhůta záruční. Jestli chcete záruku dobrého, kvalitního vína, zavítejte o víkendu do Mikulova, tam se totiž od pátku koná tradiční pálavské vinobraní. Já už mám na telefonu mluvčího vinobraní Dominika Ryšánka. Dominiku, moc vás zdravím. K vám do Mikulova jezdí každý rok celé rodiny. Bude tam program pro děti taky letos.
1: Krásný dobrý den vám do studia i samozřejmě všem, co nás právě poslouchají. Určitě pálavské vinobraní je vhodné i pro rodiny s dětmi. Připravujeme pro ty děti nejenom program, ale budou tady i historické ukázky, řemeslné dílničky a různá interaktivní stanoviště. Takže rodiče si samozřejmě mohou užít atmosféru vinobraní, ale tak i samozřejmě děti, které se mezi tím zabaví. Je to akce opravdu pro všechny generace a já věřím tomu, že každý si na tom pálavském vinobraní najde tu svoji část programu, která se mu bude líbit.
0: Dominiku, děkujeme moc, těšíme se tedy na celý ten třídenní festival. Bezhotovostní bude jako vždycky a nedělní program navíc úplně zdarma. Ještě tedy připomínám, že půjde o 79. ročník a odehraje se teď od pátku do neděle. Tak zdravíme do Mikulova.
2: Není moc velká,
3: ale i tak vám může přinést spoustu peněz.
2: Sluníčková samolepka Blaníku a Centropolu.
3: Získáte ji zdarma na všech našich akcích, anebo si ji můžete jednoduše stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
2: Tak buďte ve střehu. Dozvíte se víc.
3: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: No takové je naše září na Blaníku a za chvíli taky Meky Žbirka.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební parcela v Benešově nad Ploučnicí u Děčína za 1 190 000 korun, byt 3+1 v Praze Kamíku za 7 799 000, pozemek k bydlení v Okrouhlicích na Havlíčsko-Brodsku za 2 995 000, chata v Olomouci Droždíně za 3 350 000 a pozemek k bydlení v Olomouci Droždíně za 3 350 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
13: Pohodové české rádio.

0: skupina Queen a písnička Miracle na rádiu Blaník a za chvíli 19. hodina startují písničky na přání za pár minut a koukám, že jste vybrali Terezu Maškovou.
1: Budu při tobě stát.
0: A písničkou Budu při tobě stát. Taky pohádkovou písničku Tři oříšky pro Popelku. Ano, Iveta Bartošová. A taky Valdemar Matuška, Eldorado. Na Blaníku si dál hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: V tuto chvíli 30-stupňové teploty hlásí pouze Zlínsko a jinak už nám teploty padají. Frýdlant nad Ostravicí, taková ještě špička v Moravskoslezském kraji a jinak teploty výrazně nižší, třeba západ Čech, takový Most 17 stupňů Celsia, ale například Stříbro okolo 15, v Chebu taky okolo 15 stupňů. V noci se nám ochladí na 11 až 6, bude zataženo někde s deštěm a přehánkami. Zítřek oblačný, polojasný a jenom výjimečně přehánky a teploměr přes den už nebude šplhat tak vysoko. 16 až 21, na Moravě až 23 stupňů. Rádio Blaník.
2: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan, zahrada v těch správných rukou.
3: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
4: Liberecký kraj provádí opravy silnic a mostů na několika místech v regionu. S hejtmanem Martinem Půtou jsme se tentokrát zaměřili na zákupy. Probíhá tu oprava historického kamenného mostu přes Svitávku, u kterého chce kraj zachovat jeho původní podobu. Jaké komplikace v dopravě opravy přináší a kdy bude hotovo, se na rádiu Blaník dozvíte v pátečním rozhovoru.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.

0: Na rádiu Blaník.
1: Pár vteřin a bude 19. hodina. Krásný poslech rádia Blaník ve středu 9.9. Svátek slaví Daniela. Všem Danielkám přejeme všechno nejlepší. A milé dámy, Daniela Landa vám bude zpívat písničku Touha. Užijte si dnešní den. My vám hrajeme rádi z Blaníku. Hezky česky? Tak si poslechněte písničku. Je pouze pro vás, milé dnešní oslavenkyně. Danielam hrajeme na úvod.

Daniel Landa, písnička Touha v písničkách na přání a před námi je Valdemar Matuška, písnička Eldorado a tady je vzkaz, který přišel z Hradce Králové, napsala Helena, abychom zahráli písničku Eldorado pro úžasné a milované děti, které dnes slaví narozeniny. Filipek 9., Eliška 5. narozeniny, krásné dětství plné lásky, pohody, přeje babi, bráška Robík a celá rodina. A my z Rádia Blaník taky.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

Vítka, jeho neskutečně krásné Eldorado na Blaníku a z Duchcova napsal Honza, abychom zahráli písničku pro přítelkyni milovanou Berušku Aničku Novákovou z České Lípy. Honza vzkazuje, tuto písničku ti posílám, jelikož ji máš strašně ráda. A já jsem rád, že se ti s rádiem Blaník splní toto přání a můžeme ti zahrát písničku a vzkazuje taky Mám tě rád a miluji tě Beruško Aničko a už se těším na zítřek, až se uvidíme, já tě hezky obejmu, krásně tě políbím, to tedy vzkazuje Honzík a my zdravíme a posíláme tu písničku z filmu Osobní strážce.

0: Whitney Houston, krásná filma, krásná písnička, chtěl jsem říct, z filmu Osobní strážce. Tak a ta nám dozněla. A co dál? Tak tady je třeba přání o Štěpána Kozuba, písničku Dám ti napít, to je taky romantika. Jarda z Prachatic napsal, abychom zahráli písničku právě tuto od Štěpána Kozuba pro kamarádku Markétu Wernerovou ke krásným 51. narozeninám s přáním všeho nejlepšího, štěstíčka i zdravíčka přeje Jarda ze Skalky a taky my z Rádia Blaník. A to, co zní, to už je právě ta písnička Štěpána Kozuba, písnička, která se jmenuje Dám ti napít. Na Blaníku posloucháte písničky na přání.
1: V těchto divných časech

0: Marie Rotrová, písnička Ten vůz už jel. Za chvíli v písničkách na přání třeba Iveta Bartošová. Krásná pohádková Tři oříšky, i takovou si přejete v dnešních písničkách na přání. Napište si taky o tu svoji přes web radioblaník.cz, záložka kontakty, najdete tam písničky na přání a když si napíšete minimálně 3 pracovní dny předem, tak se na vás taky dostane.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky

0: si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na Rádiu Blanik.
1: Bydlet o úroveň výš?
2: Můžete i vy.
1: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
2: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
1: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Rezidence Level 21.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec. We'll be right back.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Míša z Brna si napsala o písničku na přání pro celou rodinu a posílá to jen tak pro radost Míša Kleinová. Honza Bendik, Viva la vida. Tak plníme další písničkové přání.

0: my boy.
1: A teď pozdravíme dokonce i Slovensko. Nový Martin je obec, ze které napsala Dáša. Dáša pro dědu Tondu chce nechat zahrát písničku Tři oříšky pro Popelku. Iveta Bartošová, zdravíme Nový Martin a zdravíme Dášu i dědu Tondu.

si oříšky pro Popelku, písničkové přání, které jsme splnili. Písnička byla konkrétně od naší posluchačky z Nového Martina, dokonce ze Slovenska. Teď se dostaneme do Ostravy. Z Ostravy napsal Roman, abychom zahráli Merillion a písničku Kaylai. A písnička je pro všechny zdravotní sestřičky, porodní asistentky, fyzioterapeuty, laboranty, které učil. Romane, posíláme, tady už to letí.

Písnička Kaylee teď dozněla, z Jablonce nad Nisou napsala Nikolka a vzkazuje můj milovaný medvídku. Tuhle písničku ti posílám, protože přesně vystihuje to, co ti chci říct. Ať už nám život přinese krásné chvíle nebo ty těžší dny, chci, abys věděla, že v tom tě nikdy neopustím. Nemusíš být sama, budu stát při tobě, držet tě za ruku, být vedle tebe, když mě budeš potřebovat. Miluji tě celým svým srdcem a jsem šťastná, že máme naše my. A tady je Tereza Mašková, budu při tobě stát.

0: Krásně zpívá Tereza Mašková. Písnička Budu při tobě stát, za chvíli třeba taky Verona.
1: Ztracená bloudím dál svým snem.
0: Na Blaníku si hrajeme hezky česky, ale hlavně podle vás.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ. Ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Kytky na přání. Na Rádiu Blaník.
1: A další písnička je pro Ilonku Krejčovou z Loun k nedožitým 44. narozeninám. Je tady vzkaz. Posíláme přání do nebe. Ilonko, naše milovaná, pro tebe. Za celou rodinu vzpomínají rodiče a sourozenci. V našich srdcích zůstáváš nadále. S láskou, maminka.

0: Verona, písnička Ztracená, bloudím. A v písničkách na přání teď budeme hrát k 15. narozeninám pro Wendy. Napsala nám totiž maminka, táta, brácha Mára, naše milovaná rebelko Wendy, k tvým 15. narozeninám přejeme život plný pořádného roku, splněných snů a skvělých koncertů. Měj stále plný kotel energie a kolem sebe partu skvělých přátel. Když budeš mít pocit, že ti svět nerozumí, pusť si vanastovky na maximum a pamatuj si, vždy jsme tu pro tebe. Dnešní narozeniny oslav na plný pecky a u přijímaček, které tě čekají, jim to pořádně nandej. Všechno nejlepší přeje máma, táta, brácha Mára a my z Rádia Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
3: Tak mi to teda nandej.

lastovky a tak mi to teda nandej. No a Karel Gott, být stále mlád, napsala Jiřina z obce Běrunice. Františkovi přeje spoustu síly, zdraví a nezlomnou naději. 50 je jen číslo a ten nejlepší čas na pořádnou oslavu s námi všemi ještě přijde, vzkazuje. Držíme při tobě, posíláme tvoji oblíbenou písničku od Karla Gotta, být stále mlád a máme tě rádi. Takový vzkaz napsala Jiřina. Františkovi rádi posíláme a taky přejeme všechno nejlepší. A ať si užije písničku.

0: Krásná písnička, krátce před 8 hodinou být stále mlad a budeme dál hrát podle vás třeba Dalibora Jandu Žít jako kaskadér.
1: Žít jako kaskadér.
0: Po 8 hodině večerní taky Miraj, když nemůžeš, tak přidej.
2: Když nemůžeš, tak přidej víc, prostě z plných plic, slovo...
0: Vesna Ego, písnička Moravo. Hezky český dál na Blaníku.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: No a Morava ta si užila další letní den, zatímco Čechy spíše podzim. Na Moravě stále vysoké teploty, 28, Zlín, sousední Holešov, ale už jenom 26, teploty klesají. Otázka, zda ještě vystoupají na 30 letos, ale je to pravděpodobné, že se to stane, ale až za nějaký čas, protože ty další dny už budou chladnější. V noci většinou od 11 do 6 stupňů, na Moravě od 14 do 10, no a sem tam přeháňka nebo déšť, zítřek oblačný, ale postupně polojasný a jenom výjimečně slabé přeháňky. Teploty zítra přes den od 16 do 21, na Moravě okolo 23.
4: Rádio Blaník.
5: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026?
6: Jsem jenom obyčejná holka. Co si chce bavit?
5: Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebíla.com.
7: Přijďte, budu se na vás těšit, vaše Lucie Bílá.
8: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
9: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
10: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
9: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
10: To nejlepší z regionu.
9: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
11: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
12: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 6890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
13: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 8, budeme dál hrát podle vás, je tady celá řada přání. Myslím si, že až do té 9, než splníme všechny. Teď ale dovolte, abychom zahráli písničku od Sahary Hedla a Báry Basikové Tisíce jmen a posíláme všem, kteří dneska mají taky třeba narozeniny, ale na ně se nedostalo. Tak my na vás myslíme.

Jan Sahra Hedl a Bára Basiková, písnička Tisíce jmen. A teď už Abba Mamma Mia. Je tady vzkaz pro Áju ke 36. narozeninám. Tu největší gratulaci. Se vzkazem víme, že k tobě osud nebyl vždycky zrovna spravedlivý, ale musela si projít těžkým obdobím. Jsme na tebe nesmírně pyšní, jak skvěle si to všechno zvládla a jak úžasnou a šikovnou holčičku dnes vychováváš s přítelem. A ze srdce samé štěstí, zdraví, radost do života. Pro radost na Blaníčku posílají písničku Mamma Mia a máme tě rádi, rodiče a taky sestra. Zdravíme Horní Slavkov a posíláme Abu a přejeme hodně štěstí. We'll be right back.

písnička Mamma Mia a budeme hrát Marku Třešňákovi z Roudnice nad Labem a všem novým středoškolákům k jejich dalšímu kroku do života. Ten přechod mnohdy není lehký, ale věřte, že to dáte a budete na to časem s úsměvem vzpomínat. A pokud někdy budete na pochybách a budete si myslet, že je toho na vás moc, tak jak zpívá Miraj, když nemůžeš, tak přidej víc. To přeje mamka Honza, Verča, Mája a všichni, co tě mají rádi, Marku. Tak Markovi Třešňákovi z Roudnice posíláme Miraje. Nezvlášť.

když nemůžeš, tak přidej a budeme teďka slavit s jednou Alenkou, je tady vzkaz. Naše milá Alenko, dnes slavíš krásných 10 let a my ti z celého srdce přejeme, ať je tvůj život plný radosti, smíchu, lásky a krásných chvil, ať se ti splní každé tvé přání, ať máš kolem sebe vždycky lidi, kteří tě mají rádi, ať se ti daří ve škole, máš spoustu kamarádů a každý nový den ti přinese něco krásného. Zůstaň pořád taková veselá, hodná a usměvavá holčička, jakou tě všichni tolik milují. No a písničkové přání se skladbou Jarka Šimka a je to narozeninová. My zdravíme Alenku a krásných 10 let, Alenko. Pořádně oslav třeba i tím, že si tuto písničku teď dáš trošku víc na hlas.

životně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

Jarek Šimek a narozeninová, ještě jedna narozeninová Olga Lounová tady bude za chvíli. Jarmila nám napsala, že prosí o zahrání písničky pro milovanou sestru a tetu paní Marii Rybovou z Votic, která se dožívá 87 let. Do dalších let přejí hodně zdraví a spokojenosti bratr a neteře Jarmila a Jana z Mladé Vožice a my tady zalistujeme a je tady druhé přání. Andrea, ta nám píše, abychom zahráli pro dědu Jiřího Mikinu z Kladrub, který oslavil v sobotu své 72. narozeniny. Za celou rodinu přeje hodně štěstí a zdraví do dalších let. Nejenom Jonášek, tedy vnoučátka Jonášek, Natálka se už těší, až zase přijedou na návštěvu. No a taky my z Rádia Blaník rádi posíláme písničku.

0: www.radioblaník.cz.
1: Hodně pohody a ještě více písniček.
2: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
1: Od 7 písničky na přání.
3: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
2: Od 10 písničky z lásky.
1: Hodně pohody,
2: ještě více písniček.
1: A to vše bez zbytečného povídání.
2: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.

0: Vesna Ego a písnička Moravo v písničkách na přání za 9:04 a plníme další, napsal Lubomír z Tábora a přeje všechno nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně hodně zdraví své manželce Martě z Tábora, manžel Luboš. K přání se přidávají i synové Michal s přítelkyní, Patrik s přítelkyní a vnučkou, dcera Šárka a bílý raubíř Frosty. A my z rádia Blaník. Pekař a písnička Ještěže.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Můj život v představách často je smyšlený a těžko se mi žilo bez lásky, bez ženy. A teď už jsem prohlédl, se vším jsem smířený. Pro mě místo v koupelně zbylo jen na zemi. A všechny mý věci jsou v komínku složený a po nocích kopeš mě jak stádo splašený a sleduje

Jelen a písnička všude zdejší, i po půl deváté dál plníme vaše písničková přání. Václav napsal z Plzně, abychom zahráli milované manželce paní Janičce Kestové k dnešnímu výročí 40 let od prvního rande. Vzkazuje Jani, si pořád můj miláček a jediná kráska pro mě na světě, tvůj manžel Václav. No to se tak hezky čte. A tady už je písnička. Taky velká romantika. Brian Adams, Rod Stewart a Stay.

Radek Tomášek a písnička Žádná jiná. Teď Cool and the Gang a Cherish a písničkové přání z Olomouce, abychom zahráli a přidali tento vzkaz, píše Honza. Miláčku, už je to 20 let, co jsme si řekli své ano, každý den po tvém boku je ten nejkrásnější dar. Děkuji za tvou lásku a trpělivost a těším se na všechno, co nás ještě čeká. Ať je náš společný život i nadále plný slunce, pohody a krásných chvil. Přeje manželce Petře, její manžel Honza. No Honzo, to se tak hezky čte. Snad jste teď společně s Petrou u Rádia Blaník, protože my posíláme právě tu písničku, co jste vybral, Honzo. Cool and the Gang a písnička Cherish.

Adam Ďurica, písnička Zatancuj si so mnou. A teď už tady bude Dalibor Janda, písnička Žít jako kaskadér. No a písničku, kterou posílá Jana z Dětmarovic, věnujeme pro jejího nejmilovanějšího Liborka. Vzkazuje, miluji tě, tvoje peruška. No, krásná písnička. Tak a teďka vytáhnu právě Žít jako kaskadér, to jsem se uklik, teď je to správně, Dalibor Janda. Jano, posíláme pro vašeho nejmilovanějšího Liborka. Tady je Dalibor Janda, Žít jako kaskadér.

0: na Rádiu Blaník 5 minut a bude 9. hodina večerní, tak se podíváme, co nás čeká po 9. Čekají nás další hezké písničky, krásný duet Petra Sepešiho, Ivety Bartošové, Knoflíky lásky. Marek Ztracený a Minulost.
1: Tak proč si trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál.
0: Taky skupina Krištof, Tak nějak málo tančím.
2: Tak nějak málo tančím, zpívám, brečím, líbám, marně si lidem ten.
0: No bude důvod si tak trochu zatančit, protože na Blaníku dál hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Zelínský kraj a taky Moravskoslezský stále mají léto, teploty přes 20 stupňů, třeba namátkou koukám přímo krajské město Zlín, 23,5 stupně Celsia, což je úplný opak proti tomu, co se děje v Čechách, tam je velmi chladno, třeba kouknu tak například na Cheb, zase 13,5 stupně Celsia, 14 hlásí Plzeň, no prostě přišel už do Čech podzim a vydrží pár dní, protože bude spíše sichravo, hlavně v noci, teď bude pršet. No a zítřek, ten už bude rozhodně chladnější než dnešní den. Čekejte přes den teploty od 16 do 21. Sem tam nějaká slabá přehánka, ale postupně během dne se začne vyjasňovat. Morava ta bude mít až 23.
4: Rádio Blaník.
5: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, after party a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
9: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
10: Babí léto.
9: Burčák.
10: Skvělé jídlo.
9: Víno.
10: Příjemná atmosféra.
9: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
10: Pohoda.
9: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
10: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
9: Generální partner je Centropol Energy.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jirka Frérich
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásnou středu, hezký poslech Rádia Blaník. Pokud se chystáte třeba na nějakou pozdní dovolenou a pokud se chystáte na pražské letiště v dalších 2 týdnech, tak nás čeká docela velké dopravní omezení a horší příjezd na letiště. Tak o tom víc za chvíli, nebo možná jezdíte kolem, protože bydlíte nedaleko letiště nebo míříte na D8, tak více informací opravdu za pár minut. Teď ale Kabát a písnička Burlaci, za chvíli taky skupina Krištof. Hrajeme si hezky česky.

0: Písnička Video Killed the Radio Star. Video zabilo rozhlasovou hvězdu, jak se zpívá. No, to byly časy, když video přišlo na svět. No a teď jsme v roce 2026. Video už asi nikdy nikdo nezapne. Spíš nějaké ty streamovací služby jsou v kurzu. Ale to jsem hodně odbočil, chtěl jsem se dostat na silnice. Pokud se chystáte na dovolenou, a to letecky, a chystáte se jet na letiště autem, tak v následujících dvou týdnech pozor, jak nám říkal Honza Riedl, bude to se zpožděním.
1: D7, to je zásadní u letiště, že jo, u Prahy u letiště, všichni si myslí, že je to ještě konec pražského okruhu, už je to ve skutečnosti ta chomutovská D7, ale důležitý je, že tam stavíme velkou mimoúrovňovou křižovatku a teď dávejte pozor, až pojedete na letiště, teďka v následujících dvou týdnech, jo, tak kdo pojede směrem od Slanýho, od Chomutova, od Postolo, prd, tak nebude moci odbočit na letiště, bude muset přejet na tu druhou mimoúrovňovku, tam se otočit a vrátit se. Teďka 14 dnů bude možné najet na letiště jenom ve směru od centra Prahy. Prosím, pokud budete vyjíždět třeba ještě na dovolenou nebo něco takového, nebo služebně na letiště, tak pokud pojedete od Slanýho, tak si přidejte nějakých 10-15 minut, myslím si, že pro jistotku, jo, děkuju moc.
0: Tak Honza Riedl byl s námi včera na Blaníku po 16. hodině, celé povídání najdete na webu radioblanik.cz. No a další povídání s Honzou Riedlem zase v úterý po 16. A teď skupina Krištof a písnička Tak nějak málo tančím. A za chvíli Petr Novák. Hrajeme si hezky česky.

0: Iveta Bartošová, Petr Sepeš a knoflíky lásky. Svět se mění, to je jasná věc. Představte si, že my tady máme medvědy. Medvědi se potulují Beskydami, potvrdili to odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny dneska večer. Informaci s varováním pro obyvatele Moravskoslezského a Zlínského kraje tedy odeslali starostům v Beskydském regionu. Takže prosím pěkně, na medvědy pozor v Beskydech. No, to je věc. Tak Lucka Bílá, a to chci mít.
1: Dá se dám svý chvíle, jak šňůry korálku.
0: To nás čeká za chvíli. Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.

0: naposled.
1: Lucka Bílá a to chci mít. Milé dámy, taky jste někdy chtěli mít doma toho fešáka, který si říká Hugh Grant?
2: Dobrý večer, byli tady Natalí?
3: Ne.
2: Dobře, fajn, omlouvám se za vyrušení.
3: Počkat, nejste vy náhodou premiér?
2: Ano, náhodou jsem. Veselé Vánoce.
1: Malá ukázka z krásné komedie Láska nebeská z roku 2003. Tady mu to slušelo, já chápu. Každá žena, která vidí ten film, tak chce chodit s Hugh Grantem. Dámy a pánové, dneska má Hugh Grant narozeniny. 66. Přejeme všechno nejlepší. Asi v Londýně neposlouchá Blaník, to chápu. Každopádně, kdyby náhodou, tak mu řekněte, že jsme o něm mluvili. Notting Hill, taky krásná komedie. Třeba 4 svatby a 1 pohřeb. Fešák slavných komedií 90. let a taky po roce 2000, slaví dnes narozeniny. Pokud slavíte taky, tak vám přejeme všechno nejlepší. Za chvíli Marek Ztracený a minulost, anebo taky skupina Queen.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

Gareth Gates a písnička Anyone of Us, teď na Rádiu Blaník ve středu 9. září. No a těšte se po 10. večerní na písničky z lásky, třeba Lenka Filipová.

0: Taky Petr Kotwald a Milujem se čím dál víc.
1: Milujem se čím dál víc, život nám leží u nohou.
0: Hana Zagorová, Studánko stříbrná. To je písnička, kterou začnou dnešní písničky z lásky a budou hlavně hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Teploty nám v noci klesnou na nějakých 14 až 10, v Čechách až na 6 stupňů Celsia. Přes den se pak oteplí maximálně na 21, na Moravě na 23 stupňů Celsia. Žádná 30-stupňová vedra jako dneska na Moravě. Maximálně 23. No a deštivo bude hlavně v noci, přes den se začne vyjasňovat a přehánka jen výjimečně.
2: Rádio Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
3: Babí léto.
2: Burčák.
3: Skvělé jídlo.
2: Víno.
3: Příjemná atmosféra.
2: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
3: Pohoda.
2: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
3: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
2: Generální partner je Centropol Energy.

0: Velká uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Fotky z našich akcí.
3: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
2: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že si tady.

slova jednoho básníka.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Spárkase, když jde o peníze.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Hrávej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: počasí.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno ve východní polovině území, většinou s deštěm, přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 14 až 10. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
4: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
5: Babí léto.
4: Burčák.
5: Skvělé jídlo.
4: Víno.
5: Příjemná atmosféra.
4: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
5: Pohoda.
4: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
5: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
4: Generální partner je Centropol Energy.
6: Ty nejoblíbenější, které znáte.
7: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
6: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
7: Ráno od 5 do 6.
6: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
7: Hezky česky na Blaníku.
8: Rádio Blaník.
9: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Rádio.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Momentálně máme zataženo až oblačno ve východní polovině území, většinou s deštěm, přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 14 až 10. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl CZ.

0: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
1: Babí léto.
0: Burčák.
1: Skvělé jídlo.
0: Víno.
1: Příjemná atmosféra.
0: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
1: Pohoda.
0: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
1: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
0: Generální partner je Centropol Energy.
2: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to. Vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
3: Radio Blaník.
1: Hezky česky.

co nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

Rádio Blaník je s vámi, krásné ráno nebo dobrou noc. Už máme 10. září roku 2026 a svátek dnes slaví Irma. Milé dámy, je to jméno germánského původu a je vás opravdu málo, ani ne tisíc v naší krásné zemi. Tak já vám přeji, abyste měli krásný den, abyste si ho prožili tak, jak nejlépe dokážete, aby si na vás vzpomněli v práci a taky doma. No a posílám vám právě teď i jednu písničku.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno ve východní polovině území, většinou s deštěm, přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 14 až 10. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 10. září, dnes má svátek Irma a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 5 odpoledne proběhne v příbramském Svatohorském sadě zahájení panelové výstavy Krajinné relikty. Dnes také startuje v centru kostelní Lhoty třídenní setkání s názvem Evropa v kostelce. Jičín hostí oblíbený 36. ročník festivalu Jičín město pohádky. Pardubice přivítají festival Zdraví, žij naplno zaměřený na prevenci, zdravý životní styl, moderní zdravotnické pomůcky a technologie a podporu komunitního zdraví. V 9:30 dopoledne začíná v České Lípě sportovní festival, čtvrtý ročník akce, na které se představí sportovní kluby, sporty si mohou děti na místě i vyzkoušet. Akce pokračuje i v pátek 11. září. A v Praze na Masarykově nábřeží startuje 13. ročník festivalu současného designu a umění Design Czech Design Week. Akce potrvá do 13. září. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno ve východní polovině území, většinou s deštěm, přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 14 až 10. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
6: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
7: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
6: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
7: Na našem webu radioblaník.cz.